Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu. Come on,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: se s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
3: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
8: Hit Radio.

0: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování změnu cen dálničních známek. Vláda chce zrušit jejich automatické každoroční zdražování. Cena známek by se tak už pravidelně nezvyšovala podle inflace a délky nových dálnic. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za populistický. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. Průměrná teplota dosáhla téměř 17 stupňů a vyrovnala dosavadní rekord z července 2023. Rekordně teplé bylo také celé léto a západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto v historii. Srpen navíc přinesl v Evropě výrazné sucho a mimořádně nízké průtoky velkých řek. Donald Trump varoval, že pokud republikáni v listopadu ztratí většinu v kongresu, čeká podle něj Spojené státy peklo. Na mimořádném stranickém sjezdu slíbil v případě vítězství každému dospělému Američanovi $5,000. Nevysvětlil ale, z čeho by příspěvek přes 100 000 korun financoval. Průzkumy přitom před volbami favorizují demokraty a Trumpova podpora klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na bývalém dole centrum u mostu má vzniknout největší plovoucí solární elektrárna v zemi. Na vodní ploše vedle bývalé šachty plánuje společnost vybudovat plovoucí fotovoltaickou elektrárnu, která by se měla stát největším zařízením svého druhu v České republice. Elektrárna zabere plochu zhruba o velikosti 3 tenisových kurtů. Vyrobená elektřina má zůstat v regionu a měla by sloužit především pro provoz dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, včetně nabíjení elektrobusů. Na severu Čech bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit přehánky, teploty 18 až 21, na horách to bude do 16 stupňů.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ráno, 6:02. Posloucháte Hit Radio a já se hlásím dobrovolně k tomu, že potřebuji kafe a dvojí pizzovi. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
2: Jsme na tom podobně, si myslím. Nebo David, ten je asi zase v pohodě.
3: Já jsem dneska zase v pohodě, no.
1: Zase, jako vždycky. Nevíte, náhodou ten kávovar umí flat white, ten, co tady máme v kuchyňce?
2: Došlo mlíko, Míšo, takže neumí.
1: No tak se zkusíme probrat aspoň písničkama. Coldplay, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Sky Full of Stars, tohle je Hit Radio. 5 minut po 6. Hezké ráno.
1: Když nemáte cold brew, dejte Coldplay.
0: No, tak to bude zajímavý čtvrtek, no.
2: To bude teda.
0: Tak my vám přejeme ještě jednou hezké ráno i vám, kdo jste se přidal až teď, a já bych se vás chtěl zeptat, jak se vám tenhle týden spí? Já si nechci stěžovat, protože od toho tady nejsme, jo, ale ten spánek je takový zbystilý tento týden, řekl bych.
2: To já si postěžuju, to si uhodil hřebíček na hlavičku, já mám od pondělka noční můry, ať už o přítelovi nebo o rodině, to je jedno, o všem, a dneska jsem zhůru od 3 hodin, ve 3:20 jsem se probudila.
0: A jsou ty noční můry, jakože se ti to zdá u tebe doma, anebo je to, když přijdeš sem do studia a vidíš nás dva.
2: To možná přijde po dnešku, Míšo. Vy jste na tom jak?
0: Co dej, v pohodě.
1: Celá v pohodě, akorát v úterý byl ten team building, tak to bylo horší, ale to bych nesváděl na spánek ale na alkohol.
0: Čekaj, ale tak to už si vystřízdoval, ne? Čtvrtek ráno. Nebo byste to protáhli ještě
1: včera? Teď už bych nenadejchal.
0: Dobře, tak.
2: A u tebe teda taky horší nějaký?
0: Já jsem usnul asi ve 1:45. My jsme včera koukali na Superstar a říkám si, ježiš, to je nějak dlouhý, to zase budu spát pozdě. Pak jsme si lehli a já normálně nemohu zabrat, jo. A teďka, jak ty říkáš s těma nočníma můrama, tak u nás, já mám pocit, že u nás doma straší. No, protože včera se začaly ozývat nějaký zvuky, pak malá začala křičet ze spaní, říkám, ježiš, a teďka samozřejmě adrenalin se to vyplaví a čekáš a máš napnutý uši a čekáš, co tam prostě a najednou. A já, říkám, tak to já neusnu, no. Takže takovej jsem, no, takový mám ráno, tak by nás zajímalo, jaký máte ráno vy, protože je tady minuta šampionů. A co byste řekli na snídani zadarmo? Vy totiž celý tento týden můžete vyhrát voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz na českou poctivou granolu.
2: Je bez přidaného cukru, bez sladidel, je výborná a jeden z vás, kdo se zapojí do naší minuty šampionů, ji vyhraje. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda spíte poslední dny v pohodě nebo taky řešíte nějaký trouble.
0: Na to bych se zeptal, jestli v tom nejsme sami my dva teda tady. Tak napište nám to na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí další hity. Tohle by vás taky mohlo probrat. Minely, rampampam, 6 hodin, 7 minut, hezké ráno.

0: Za chvíli 6:45, tohle Hit Radio a minuli krásné ránko. Je tady minuta šampionů, máme 60 vteřin na to přečíst zprávy od vás, kterých přišlo opravdu spoustu, protože vy celý tento týden hrajete o 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granulu a je o ní velký zájem.
1: Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, takže já teďka přemýšlím, jestli je to víc kvůli granule, nebo je to opravdu vaše téma, ten spánek, protože je to kvůli,
0: je to kvůli granule, takhle, Jasmin.
1: Tak pojďme na to.
0: Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Lucka Liberec, ráno fajnové, protože je prý s námi, jinak noci uprostřed postele kvůli zádům.
0: Leona Lunchcrown, každý den od dvou vzhůru.
1: Kateřina Praha, chrní jako sisel.
0: Zlati Zlín, spánek ok, ale vstávání za tmy dává zabrat.
1: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
0: Měštec.
1: A co tam je?
0: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
1: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týdnem.
0: Lenka Desná spí naprosto mizerně a je ráda, že v tom není sama.
1: Petra Havířov, tento týden spí jako miminko.
0: Pavel Česká Lípa, řidič autobusu, vstávám ve 2:45, tak si to dokážete asi představit, ne?
1: Pavel Pardubice, nespí, spí, nespí.
0: No, jsme na konci.
1: Ty počkej, čemu se smál?
2: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
0: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měšec. Je to, to Heřmanův Městec.
1: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
0: Teďka už to jedno, Heřmanův Měšec nás odladil.
2: Tak kdo, já bych do toho Heřmaňáku, jak se mu lidově říká, poslal tu granou, jestli jo, budete prom.
0: Myslíš?
1: Takže spánek ok, ale ne, to je něco jiného.
0: Spánek tak 7 z 10. Má dvě práce a není čas nespat, takže do Heřmaňáku.
2: Heřmaňáčku.
1: Tak gratulujeme, je to tvoje smysly.cz, 3000 na nákup právě tam.
0: Tak Zuzko, ozvi se nám, jestli teda neodladila jsi a je to tvoje. Tak vaše jsou i další hity, Kamrad, Be Mine. To vám hrajeme na Hit Rádiu teď 6:13. Hezké ránečku, šampioni.

0: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: 6.19, tohle jsou činesky na Hit Radio každý ráno a já se ptám, Davide, je ti teplo, děvče?
1: No už zdaleka ne tolik, jak bylo před 2 týdny.
0: No protože, a proč se na to ptám, já jsem přijel do rádia a jsem v tričku a David mi říká, tobě není zima? Říkám, no není, proč? Ano, protože už venku je zima. Já jsem ti zapomněl říct, že já jsem dneska ještě venku nebyl totiž.
1: No jo, to jste vy, garážisti.
0: Takže nevím, jako já vlastně nevím, jaký je teďka podnebí venku. Jak je venku, vy, kdo jste venku? Zima, jo? Tak je to tady.
2: Opravdu je tam zima, my už jsme tady s Davidem v bundičkách a Michal stále v triku, ale ono se to změní, až vyjdeš.
0: No, mně je docela teplo, teda možná z toho, jak jsem nespal, tak mám takový jako trochu návaly. Ale co teda říkají rosničky, takže nad 1500 metrů má sněžit snad v následujícím týdnu. A pokud se nepletu, zeměpis mi moc nešel, ale 1500 metrů víc je sněžka, takže možná bude sněžit na sněžce.
2: Ty bláho, takže že by sněžilo už v září, to jsem asi dlouho možná nikdy nezažila.
0: To je pravda, no.
1: Já se teďka proklínám zpětně před 3 týdny, když bylo těch 40 stupňů nebo před měsícem, jak jsme říkali, už by byla zima, jo, už by se vyhladilo. Chtěl bych to vzít zpátky, no, ale nejde to.
0: Taky bych to bral, nemusí být jako zrovna kolik těch 43, 42, kolik bylo.
2: Nejlepší počasí je na mikinu, podle mě. Na mikinu a džíny, takový to jako, no to je ideál.
1: Prostě takový to, jak v posledních letech jsou asi 4 dny ročně.

0: a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Faktury, faktury, faktury.
14: Trápí vás faktoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: Acema pokryje jakékoliv financování.
13: No, tak to beru.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Pamatujete si?
16: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
17: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
16: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
17: 12. září, Johan V. Třebíblice.
16: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
18: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
19: Vinylovou? A bude sama hrát?
18: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
20: Experto Family. Od V podlahy.
21: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
22: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
21: Jedu ale jen na čerpačku.
22: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
23: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opravy inženýrských sítí dál pokračují v České Lípě. Dávejte si pozor ve Šluknovské ulici. Průjezdná je dočasně jenom Kyvadlově. No a pozor taky v Děčíně, kde zůstává neprůjezdný most v Bezručově ulici. Jezdí se tam proto po náhradní trase.
25: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Vybroušený safír, Ed Sheeran, no a další tři diamanty má pro vás na Hit Radio David v ranním updateu. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Apple představil svůj vůbec první skládací telefon iPhone Duo. Ve složeném stavu je velký zhruba jako cestovní pas a Apple s ním přichází 7 let po Samsungu. Novinku představil na své první produktové prezentaci nový šéf společnosti. Donald Trump odletěl na sjezd republikánů s mírným zpožděním. Na jeho Air Force One se totiž omylem nafoukla nouzová evakuační skluzavka. Trump v tu chvíli ještě nebyl na palubě a po vyřešení problému letoun odstartoval do Dallasu. Počasí včera rozdělilo Česko na dvě úplně odlišné části. Na Moravě a ve Slezsku bylo přes 32 stupňů a padaly teplotní rekordy. Zatímco na západě pršelo a bylo maximálně 18 stupňů, dnes už se teploty srovnají kolem 20.
3: To je zajímavá situace teda. Nicméně já jsem včera, že u nás nebylo právě hezky, pršelo a mně se to strašně líbilo. Já šla po ulici, nechala na sebe kapat ten déšť. Fakt mě to potěšilo po těch horkých dnech.
2: Se cítila jak nějaký soutěži Miss Mokré tričko.
3: Ano, je to tak,
0: Tak já jsem toho jiného názoru, já jsem měl vyzvednout sedačku pro malou, pak jsem měl vyzvednout malou ze školky, moc se jí nechtělo, takže si představ, jak jsem byl mokrý, jo. Někdo si to užíval, někdo, ale tak hele, ten déšť, ten dej za to stál. Tak jestli u vás na Moravě nepršelo, tak my vám to přejeme, taky pár kapek spadne. Teď jutučka. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.
4: Dobře, to vyšlo tenhle název.
0: To je jak dlouhý. To nevyjde ani na autorádio. Pojďme na to. 6.32, tohle je Hit Radio. Hezké ráno.

0: Pink. What about us? 6:40 vyladíte čtvrteční Hitrádio a snídaní šampion.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A už za půl hoči budeme opět zvonit, ne teda u vás na zvonek, ale budeme zvonit tady v éteru. A to je signál pro vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, abyste se šli podívat, jestli náhodou venku nestojí naše hlídka Hitrádia.
2: Budete mít 30 sekund na to, abyste za náma dorazili. Připomínáme, že protože to včera a předevčírem nevyšlo a nikdo nedorazil, tak dneska můžete vyhrát 7 000 korun. Wow. A pozor, překvápko, na konci soutěže, poslední den, což je 25.9., 50 tisíc!
0: 50 tisíc korun, poslední den soutěže. Tak vy, kdo jste váhali se zaregistrovat do této soutěže, kdo pak to zvoní, tak si myslíme, že jsme vám dali teďka dost dobrý důvod. Nicméně těch 7 tisíc korun taky, super. A pojďme si pustit, jak to znělo včera, kdy to nevyšlo. 30 vteřin startuje právě teď.
2: Dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo, nikdo...
3: Konec, jo.
0: No konec, nikdo nepřišel, aha, nikdo nepřišel.
3: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
0: Dokonalý. Hele, vrátil ty peníze, Kuba, nebo?
2: Doufejme, že dneska vás čeká opravdu plus ta tisícovka, takže 7 tisíc korun. Už 70.
0: No a za malou chvíli samozřejmě další hity. Od toho tady jsme, aby jsme vám hráli parádně Regenbow Man Skin, taky Ella Henderson a taky vám řekneme, jak to ve čtvrtek ráno jezdí, bude doprava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
9: se to má podařit. V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
13: tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
19: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
20: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
21: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
22: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
23: Nákupy v online shop.cz.
24: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
23: www.onlineshop.cz.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Liberci zůstává neprůjezdný most v Londýnské ulici. Provoz proto vede po náhradní objízdné trase, tak s tím počítejte. No a opatrní buďte taky na Děčínsku v České Kamenici, kde se pracuje na třídě Dukelských hrdinů. Průjezdná je jen Kyvadlově.
26: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
27: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
28: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity. Ella Henderson, Rudimental Alibi, 6.53. S vámi Michal, David a Jasmin.
1: Jestli máte doma starý atlas, nevyhazujte ho. Za chvíli to bude historický artefakt. Protože jak už jsme tady řešili, tak Donald Trump přejmenovává na co přijde. Máme tady americký záliv, máme tady Novou Ameriku, jezero Amerika. Amerika bude Tramperika, podle mě za chvíli naopak. Nicméně, už si z toho dělá srandu i seriál, jestli si pamatujete, animovaný South Park, jo, který se preventivně přejmenoval ze srandy teďka na South America. A to mi přijde teda mega vtipný.
0: To je zajímavý, no.
2: To ještě běží.
0: Jo. To jo. Vidíš, to možná bychom mohli doplnit znalosti, nicméně, jako kdo z toho nemá asi úplně radost, tak tady z těch Trumpovin jsou navigace, vem si, prostě si navigace a jako co máš jako ukazovat, co máš jako psát, jo. Jednou jsi prostě jako kanadský jezero, jednou americký jezero, hele, furt nějaký změny. City, Self-Aware, to je další parádní muzika, to vám nabídneme na Hit Radio teď 6.54. Krásné ráno, šampioni.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Divadlo plné hvězd. Patrik Děrgel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
5: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Dana Moravská.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda začíná připouštět zvyšování některých daní, přestože původně slibovala opak. Premiér Andrej Babiš mluví například o vyšším zdanění dividend nebo investičních nemovitostí. Zvýšit by se mohly také spotřební daně u hazardu, nikotinových sáčků a tabáku. Kabinet tím chce pomoci snížit plánovaný schodek rozpočtu, který má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Cena zemního plynu v Evropě vystoupala nejvýše od roku 2022. Za megawatt hodinu se ve středu platilo skoro 80 eur. Za prudkým zdražováním stojí především zhoršující se situace na Blízkém východě. Před válkou přitom Hormuzským průlivem proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Letošní vedra a sucho komplikovala práci včelám i včelařům. Včely místo nektaru a pilu často hledali vodu, kterou používali k ochlazování úlů. Produkce medu tak může být zhruba o desetinu nižší než v běžných letech. Včelaři navíc upozorňují, že kvůli změnám počasí se jejich sezóna postupně zkracuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Město Lovosice zítra slavnostně otevře nový skatepark. Vznikl u lesoparku Osmička na místě dřívějšího sportoviště. Místo se však zásadně změnilo. Vybudování skateparku stálo necelých 20 milionů. Nový areál nabídne moderní betonové překážky, je určen nejen skateboardistům, ale také dalším kolečkovým sportům. Je koncipován tak, aby ji mohli využívat začátečníci i zkušenější jezdci. Slavnostní otevření proběhne zítra ve 14 hodin. Na Ústecku bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit přehánky, teploty 18 až 21, na horách to bude do 16 stupňů Celsia.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Krásné ráno.
16: Hezký čtvrtek vám všem.
17: Snídaně šampionů.
16: Kdo jste se registroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak se připravte, protože za chvíli můžeme být právě za vašimi vchodovými dveřmi nebo před domem, prostě tam, kam se naše hlídka dostane, a máme pro vás dneska 7000 korun.
15: To je parádní důvod, proč i dál zůstat Zitrádiem. Samozřejmě i písničky Superhajnýka, taky Miles Smith, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit

0: 9 minut 35 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to znamená, že za malou chvíli budeme zvonit.
2: Škatulata, hejbejte se po celý České republice, je to zase tady, aneb kdo pak to zvoní?
0: Včera ani předevčírem nikdo v naší soutěži nevyhrál, to znamená, že jsme nějaké peníze přihodili navíc a nesoutěžíte opět ani o 6, ale o 7 tisíc korun.
2: Tak zní dnešní výhra. Na konci soutěže 25. září můžete poslední den vyhrát dokonce 50 tisíc.
0: No a s námi ve vysílání je Bára Škrybová. Baru, hezké ráno.
3: Hezké ráno, do jsem šampionů.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, kde jsi, neříkej nám, kde jste, ale popiš nám, no, že jo, je tam nějaký pes.
3: Ano, ještě když tady psi, bojíme se, že nás prozradí, no, tak to vidíte rychle.
0: Dobře, tak jdeme zvonit, už je 7:10 a půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prostě vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem spala kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prostě vás vyleze ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne,
3: no, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali ty psi?
3: Pozor,
0: kdo tam?
3: Dobrý den. Pojďte k nám, paní jde od dveří k vrátkům, no tak to je paráda.
2: Tak to bylo za 5:12 doslova.
3: Dobrý den, my jsme z Hitrády a tady máte od nás 7 000 korun. Není vůbec za co.
0: Baru, dáš nám paní na ucho.
3: Jo, určitě, dám vás na ucho. Tady máte celý šampion. Dobrý den, já vás všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Pavlíno, krásné ráno. Tak vy jste to teda stihla úplně jako akorát a vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle
3: při čtvrteční ráno.
0: Prosím vás, ty psi jsou vaše? To jste vypustila na naši hlídku?
3: Jo.
0: Nebo
3: nefaj? To je náš hlídač, no.
0: Takže už jako víte o nás nějakou dobu teda. Psi to prozradili, jo?
3: Ne, on tady pořád někdo chodí na autobus, takže...
0: Ty jo.
3: To jsem fakt nevěděla.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný, krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty bláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Bájo.
3: Děkujeme.
0: Tak děkujeme, tak přejeme krásné ráno, krásný den, tak jestli nám ještě dáte Báru, prosím.
3: Určitě, předávám, tak se mějte.
2: Taky.
3: Tady Bára zpátky, dobrý den.
0: Tak Báru, dopadlo to, nestávala si zbytečně.
3: Já jsem strašně ráda, ale já jsem tak jako tušila, že by to mohlo. A opravdu, protože jste v té malý vesničce, tak už to můžeme vlastně říct, ne? Nebo nemůžem?
0: Můžem říct možná vesničku.
3: Tak jo, jsme v malý vesničce a tak jsem si říkala, tady nás všichni prozradí a dopadne to určitě dobře a pak to dopadlo dobře, takže ještě díky, že jsou tady ty psy a paráda a paní má radost a já jsem šťastná, všichni jsme šťastní, takže tak.
0: Taky máme radost, tak Baru, moc děkujeme a i tobě přejeme hezký den, měj se hezky zatím.
3: Ahoj, taky, čau.
0: Ahoj.
2: Tak dneska to dopadlo a to znamená, že zítra znovu o 5 000 korun hrajete.
0: A opět v 7:10.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Ray Dalton, Hit Radio, 7 hodin 18 minut.
1: Jestli vás po ránu neprobere ani budík, ani studená sprcha, ani kavčo, ani tři kavča, tak v Austrálii pro vás mají poslední možnost, protože v jedné kavárně tam dělají kávu přezdívanou nakopávač a jeden šálek týhletý kávy, tohodle toho nakopávače, má mít až 80krát víc kofeinu než espresso.
0: 80krát?
1: To je fakt hodně.
0: To myslím si, jako takhle, možná to máte podobně, vy když se dáte silnější kafe, tak že vám z toho je trošku jako šoufl.
1: No pozor, ono se to má pít postupně 4 hodiny, tahle
0: jo, takhle,
1: káva.
0: Takže to není, že uděláš jako...
1: Mm-mm.
0: Takže... 80krát silnější než klasický kafe. To podle mě začneš vidět zvuky, jako když to, no, budeš umět delfínsky. Ale jako takhle, na pondělní ráno si myslím, že by se nám to šiklo.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den.

0: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
1: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
0: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
1: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus.
5: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Mira,

0: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní nehoda se stala na Chomutovsku. Dávejte si tam pozor na obchvatu Kadaně, zhruba v úrovni elektrárny Prunéřov, kde osobní auto srazilo divočáka. Na místě už by teď měla být i policie. Projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio North Music.

0: Tohle je Dua Lipa, Houdini a tohle je také čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů přesně o 7:30. Už za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak tuhle informaci předáme nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská chůze může být zajímavou alternativou pro ty, které nebaví běhání. Spočívá ve střídání 3 minut rychlé a 3 minut pomalejší chůze alespoň půl hodiny. Podle studií může zlepšit kondici, snížit krevní tlak a pomoct i s hubnutím. Ani v září ještě nemusí zůstat záhony prázdné. Stále můžete vysít například špenát, polníček, řetkvičky nebo některé zimní saláty. Chladnější počasí jim vyhovuje a část úrody stihnete sklidit ještě před zimou. Vědci našli ideální čas, kdy si zopakovat nově naučené informace. Podle výzkumu může být pro dlouhodobou paměť nejlepší odstup přesně 24 hodin. Pokud se tedy něco naučíte dnes, zopakovat byste si to měli zítra ve stejnou dobu.
0: To je vlastně strašně zajímavé. Já když si vzpomenu na školní leta, tak já jsem se většinou učil na písemku to ráno v autobuse, jo? Tak, tak to už nestíháš.
2: Že dopisuješ ten test a už zapomínáš, co jsi věděl na začátku.
0: Tak si prostě udrž to tam aspoň těch 6 minut jako jo, v té hlavě.
2: Tak si pojďme schválně vyzkoušet, jak to funguje. Já ti teďka řeknu jméno prvního slovenského premiéra, v případě, ano, že ho teda nevíš, předpokládám, že ne. Takže byl to Vladimír Mečiar.
0: Ano,
2: takže Mečiar. Zítra v 7:31 se tě znovu zeptám, jestli si to budeš pamatovat schválně.
0: Samozřejmě.
2: Vladimír Mečiar.
0: Dobré, domluvené. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka. Tenhle týden hrajete o voucher na 5000 korun na ptservice.cz.
3: Můžete si koupit třeba produkty zaměřený na longevity a ne jak žít co nejdýl, takže pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Pamatuješ si ho ještě?
0: Mečiar.
3: Vladimír.
0: Vladimír, dobré ráno.

0: Tohle je Kit Laroi a Justin Bieber, posloucháte čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno. A pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: S tím, že dneska jedeme trošičku do budoucnosti, longevity a ne jak žít co nejdýl, ale hlavně co nejdýl dobře. Najdete tam doplňky zaměřený na vitalitu, regeneraci, zdravý životní styl a kdo se pokusí dneska vyhrát si tohle všechno?
0: To bude Nikol. Nikol, krásné ráno přejeme.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, vypadá to, že máš v pohodě ráno, zníš velice pozitivně.
3: No, mě překvapilo, že jste zavolali spíš.
0: No, zavolali. A seš ve vysílání. Pět otázek tě dělí od výhry voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, tak jdeme na to.
3: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký tvar má značka Dej přednost v jízdě?
3: Trojúhelník.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké zvíře je symbolem Austrálie?
3: Klokan.
2: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut má půl hodina?
3: 30.
0: Ano.
2: A poslední, jaké zvíře je mládětem slepice?
3: Kuře.
0: Je správně.
2: Je to tak. Slyšíme, že tam máš nějakou malou pomoc.
3: Jo, děti.
0: Děti, kolik dětí? 2 děti?
3: 2 děti.
0: A děti nás slyší?
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Jak se těšíte do školy, co?
3: Jo, já dobře.
0: Hele, já, jak se jmenuješ já?
3: Markus.
0: Markusy, jo, tak hezky. Prosím tě, jak to vypadá první týden školy, co? Už vám nakládají písemky všechny tady ty věci, nebo ještě máte pohodu?
3: No, už nám to nakládají.
0: Hele, Markusy, tak to zvládni, jo, hele, za chvíli víkend, no a mamko, Nikol, gratulujeme k voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, je to tvoje.
3: Děkujem.
0: Tak lidi, dobře, dojeďte, mějte se hezky a zas někdy, ahoj.
2: Ahoj.
3: Děkujte, mějte, nasle, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: diskotéka takhle po ránu. Gabri Ponte, Thunder na Hit Radio 7.39.
1: Jestli vám pořád vypadávají hovory, když s někým telefonujete, tak možná není problém v operátorovi, ale v ruce, jo. Protože podle vědců z Dánska je telefon lepší držet v pravý ruce u pravýho ucha.
0: A jestli, že to... Haló?
1: A jestliže to děláte opačně, tak je to horší, protože ty mobily tam mívají jako horší signál na té levý straně, kvůli nějaký konstrukci v těch telefonech.
0: To by to nevěří, si kouká já taky. To jsi vyčetla na nějaký stránce 100 plus na zajímavosti, ne?
2: Počkej, jsi, nevěř všemu, co přečteš na internet.
0: Co to je za... A vy nevěřte všemu, co slyšíte v rádiu.
2: Neposlouchejte.
0: Takže počkej, chceš mi říct, že vědci teda říkají, že pokud nebudu mít signál, když budu mít telefon v levý ruce, takže když ho dám do pravý, a tak to bude fungovat.
1: Může, cituji, může za to konstrukce některých telefonů a hlavně umístění antény, který může pravákům trošičku nahrávat. Opravdu.
0: Takže když je někdo levák, tak má jako lepší signál, nebo...
2: Hele, než tohle začnete vyprávět někomu v práci, my si to ještě na internetu raději ověříme.
0: Ne, pojďme dělat, že nic.
1: To ne já, to Dani.
0: Tak Dani, ale byli podle mě zlí ty jak Dani, jako když tohle psali. Jeleny, ještě jednu noc za chvíli, taky aktuální doprava Hezké ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz
8: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud dnes ráno jedete po dálnici D8, počítejte se zdržením kolem kilometru 52 směrem od Prahy na Drážďany. Je tam odstavená dodávka. No a pozor taky na obchvatu Kadaně na Chomutovsku, kde se pořád ještě řeší nehoda osobáku s divočákem.
7: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Where is my husband? Tohle je Ráje. 7.52 na Hit Rádiu. Pojďme do Německa. V místním supermarketu nedávno objevila uklizečka při vyhazování odpadku balíček s návykovými látkami v hodnotě cca 850 tisíc korun.
1: To je hodně.
0: To je hodně. Oznámila to policii a co mě teda na tom baví, je, že policie vydala oficiální prohlášení, aby se majitel o tento nález sám přišel přihlásit. Jo, zvou ho, jo. Že něco našli, takže by mu to rádi předali. Nicméně, místní obyvatele říkají, že nikdy od té doby neviděli nikoho uklízet tak rychle a že ta uklizečka je schopná za 2 hodiny uklidit nejenom celý supermarket, ale i 2 přilehlé ulice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Policie varuje uživatele školní aplikace Bakaláři, aby si lépe zabezpečili své účty. Neznámý pachatel se dostal do účtu studenta a jeho jménem poslal do pražské školy výhružnou zprávu. Hrozil, že do budovy přijde ozbrojený a bude zabíjet. Policie proto okamžitě vyslala na místo hlídky. Student, z jehož účtu zpráva odešla podle policie, jejím autorem nebyl. Sněmovna schválila rozsáhlou změnu stavebního zákona a přehlasovala veto Senátu. Stavební úřady mají nově přejít z obcí pod stát a k povolení stavby má stačit jedno sloučené řízení. Podle vlády mají změny zrychlit výstavbu a přispět k dostupnějšímu bydlení. Nová pravidla budou nabíhat postupně a naplno mají platit od ledna 2028. Po krátkém ochlazení se o víkendu do Česka vrátí letní počasí. Obloha bude převážně polojasná a srážek se objeví jen minimum. Odpolední teploty se budou pohybovat většinou mezi 23 a 27 stupni. Teplé počasí by navíc mělo pokračovat i na začátku příštího týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Na bývalém dole centrum u mostu má vzniknout největší plovoucí solární elektrárna v zemi. Na vodní ploše vedle bývalé šachty plánuje společnost vybudovat plovoucí fotovoltaickou elektrárnu, která by se měla stát největším zařízením svého druhu v České republice. Elektrárna zabere plochu zhruba o velikosti 3 tenisových kurtů. Vyrobená elektřina má zůstat v regionu a měla by sloužit především pro provoz dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, včetně nabíjení elektrobusů. Na severu Čech bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit přeháňky, teploty 18 až 21, na horách to bude do 16 stupňů.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: A my vám přejeme hezké ráno.
18: Krásný ráno, hezký čtvrtek.
19: Snídaně šampionů.
18: Michal se nám tady pochlubil, že přišel na to, jak ukončit hádku a ještě ji skončit s úsměvem a fakt jako dobře. Je to trošku bizár, ale prej to funguje a já se těším, až vám to za chviličku tady povyprávím.
20: Doufám, že jsi to umyl.
17: Teda. Já se na to moc netěším, no, ale teď už budeme muset. Lime Pain, Rita Ora, For You, doslova For You na Hit Radio 8.03.
0: Hit Radio Nord Music.

0: 50 odstínů šedi. Tohle je Lion Pain, Rita Ora a taky čtvrteční Hit Radio 8.07. Dobré ránko.
1: Tak Míšo, ty ses nám tady chvástal.
2: Neodkládej to, strhni to jak náplast.
1: Vyřešil doma hádku krásně, tak jak
0: to no takhle, probíhal. Tak my jsme měli včera večer takovou vášnivější debatu, jo? My jsme se trochu kvůli něčemu poštěkali.
2: Co jste řešili?
0: Tohle slovo si pamatujte, poštěkali. Jo?
2: Taková, co jste řešili?
0: Taková malá Itálie, stane se. No a neuvěřitelná věc, hele, kdyby to celý někdo natáčel, tak komedie hadr, jo? My jsme byli v obýváku, pod mě svítila televize a když jsem měl teda tu svoji chvilku monologu, tak se stalo něco, co to celý ukončilo. Jo? Já tam stojím takhle v té tmě, udělal jsem krok a najednou si říkám, ty, já jsem do něčeho šlápnul. Vesmír poslal signál, my máme psa, který jako ty věci normálně nedělá, jo, ale nevím, co se stalo a náš King Charles Cavalier, doteď to nechápu, jak to jako mohlo vzniknout, tak prostě tam byl jako bobek, no.
1: A bylo ale, to king size?
0: Ale počkej, bylo to hodně king size a teďka, ale počkej, co se stalo to zásadní, jo. Hádka ukončena.
1: Opravdu?
0: Jako opravdu. Tam nešlo jako nic jiného jako dělat a říct, takže skončilo to smíchem. Já nevím, jestli jsem jako v tu chvíli chtěl jako se smát nebo brečet, ale vlastně tím se to celý vyřešilo, jo. Takže vlastně vesmír se stal signál, že bychom se na to už měli vykašlat.
1: Takhle, je to odporný, ale jako tip pro někoho možná dobrý, když jako opravdu nevíte, jak tu hádku ukončit.
0: No jasně, tak já už teďka do zásoby prostě vím, že jako pokud se třeba něco takového stane, tak už vím, jak to ukončit.
1: Jak se jmenuje pes?
2: Co mají udělat páry, který nemají psa, ale?
1: Michal může prodávat ještě.
0: Vlastně. No to je jedno, takže spíš ta hlavní pointa byla o tom, jak a kdo ukončuje nějakou případnou hádku u vás, jestli třeba vy máte nějaký jeco jasný, když vy se třeba doma poštěkáte.
1: Ale my se moc neštěkáme, ale teda dobře, tak když bychom se poštěkali, tak já si myslím, že my jsme oba takový rohatý, takže v minulosti bylo těžký pro oba z nás ustoupit, ale teďka vždycky vlastně dokážeme ustoupit oba dva a upřednostnit to nad tou hádkou, ten mír.
0: Dobře, takže u Jasmínu je mír a co u Davidu?
2: No, my nemáme psa. A...
0: takže jak to řešíte vy?
2: Ne, my se taky hádáme málo.
0: Jasně. No tak vy, kdo nás posloucháte, tak jestli se vám stala nějaká takováhle bizarní věc, která vlastně byla jako dobře, že dopadlo to všechno jako hezky, já mám vzpomínku do konce života, jo. Tak nám dejte vědět, jak a kdo ukončí hádku u vás. Číslo 777-937-777. Když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, klidně nám to pošlete klasicky zprávou.
1: A budeme rádi i za podobný bizárky, se kterým přišel Michal, jo?
0: To no, takhle.
1: Vylovte to z paměti.
0: Hlavně tohle chceme. Nico Santos, Human Being, další muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět. Hit Radio Fuších, Petr Bič Project, Hey Now. S vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Že se dva v páru občas poštěkají, stává se. Jak z toho ven? Občas se stane, že do vášnivý diskuze se přimotá tak absolutně nečekaná věc, že je hádka u konce a skončí to smíchem. To se stalo mně včera. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějaký takový zážitek, že něco nečekaného přišlo do toho naštvání a nakonec všechno bylo v pořádku.
1: Tak píše Katka, já takhle málem spala v autě, protože jsem z teky odešla z bytu s klíčema, ale od auta. Přítel nakonec, když mu bylo divný, že dlouho nejdu, upustil vztek a došel pro mě, protože jsem odmítala zvonit, když jsem přece naštvaná, tak se nebudu doprošovat.
0: No tak to dá rozum, že jo. Tak ještě, že přišel. Taky píše Jana, manžel odejde do garáže, když se vrátí za 2 hodiny, oba už většinou nevíme, kvůli čemu jsme se hádali.
1: Hele, ale to je fakt a to se mi párkrát v životě stalo, že jsem se jako naštvala a za chvíli už jsem zapomněla kvůli čemu, ale pořád ve mně byl ten naštvaný pocit.
0: Tak na tohle já jsem expert, no. Já to pak jako zapomenu, rád zapomenu.
1: Pája, u nás hádku ukončuje manželka. Většinou větou, dobře, dělej si, co chceš. A já už vím, že rozhodně nemám dělat to, co chci.
0: Tohle je past. Tohle je past, jo, tahle věta. Píše i Martin. Ahoj. U nás v klidu, paní se hádá na jiné adrese a psa jsem si nechal, tímto zdravím Lenku.
1: Tak prosím vás, když se hádáte, tak hlavně teda správný klíče, to v první řadě. A když slyšíte, dělej si, co chceš, tak to nikdy neznamená, dělej si, co chceš.
0: Nikdy si nedělejte, co chcete. Nicméně vy si dělejte, co chcete, ale budeme rádi, když zůstanete s námi, když vám v uších bude znít Hit Radio Benson Boone, Beautiful Things, další muzika pro vás, chvíli po čtvrt na devět, tak hezké ráno, šampioni.

0: takhle zní Hit Radio. Tohle je Benson Boone. Domáte rád taneční muziku, tak rozhodně zůstaňte u rádia, protože za malou chvíli dorazí Ava Max, Sweet But Psycho, taky Benders, Someone To You, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bonny plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. Sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již...

0: Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dnes čeká na dálnici D7. Pozor kolem kilometru 39,5 ve směru od Chomutova do Prahy. No a opatrní buďte taky na Teplicku v Bílině, kde na průtahu městem došlo ke srážce osobního auta s dodávkou.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Hit Radio Nord Music.

0: Someone to you. Krásné ráno z Itrády a tohle jsou Benders v 8.32. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nové iPhony mohou letos citelně zdražit. Nejvyšší model iPhone 18 Pro Max by mohl stát až kolem 40 000 korun. Ještě dražší pak bude očekávaný skládací iPhone, jehož cena může překročit 50 000. Horký žeslíže oslaví 35 let na scéně svým největším koncertem v historii. Slovenská punkrocková kapela vystoupí v listopadu příštího roku v pražské O2 aréně. Chystá velkolepou show, na které se objeví také speciální hosté. Seriál Hospoda slaví 30 let od své televizní premiéry. První díl legendárního českého sitcomu se na obrazovkách objevil v roce 1996. Celkem vzniklo 52 epizod, které se dodnes pravidelně reprízují.
3: 96 jsem sice nebyla ještě na světě, ale když už jsem to znala, tak jsem to teda milovala.
0: Schválně ještě než si pustíme tu ukázku, tu znělku, tak víte, kolik do naší hospůdky vede schůdku? Vzpomenete si? Co?
2: No jasně.
0: Kolik?
2: 3.
0: Kolik jsem říká?
3: No ano.
0: Tak schválně.
4: Do naší hospůdky vedou jen 3 schůdky.
0: A to je ten důvod?
4: To je ten důvod, má milá.
0: Proč se prostě neblbivé, no?
4: Že já tam raz...
0: A nebo dobře dovnitř, že jo? Ježíš, tohle, když začínalo hrát, já u to byl přibitej jako malej.
3: Já to milovala. Hele,
0: Jan Kaniza, toho jsem miloval. Ladislav Podměšil, taky prostě
3: Národní.
0: Skvělý, perfektní. Ježíš, to je historie. Že se jde tak těžko ven.
4: Že se jde tak těžko ven.
0: A pojďme zpátky k tomu, na co jsme zvyklí, i když si myslím, že to možná znělku hospůdky bychom všichni ocenili, zaspívali si ji, tak i tohle se můžeme zabroukat. Hey, what's wrong with you? Fats and Small na Hit Rádiu, pojďme na to.

0: 8.40, Hit Radio, Eva Farna a Miraj.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska jsme zazvonili v 7.10 a dneska to, dáme a pánové, cinklo. 7 000 korun vyhrála Pavlína, která slyšela zvonek ve vysílání Hit Rádia a našla venku před domem naši hlídku.
2: Říkám si, že bychom si mohli poslechnout, jak to dneska vypadalo.
0: Pojďme na to. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5.10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 tisíc, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne.
3: No, prosím, 7 tisíc lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Jo, vlastně nejsem vedet.
0: Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 tisíc korun.
2: Gratulujeme.
3: Moc děkuji.
2: Potěšíte takhle
3: přečtávání.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 tisíc?
3: Úžasný. Krasný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Rádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: 7 tisíc korun dneska svištělo na západ Čech. Kde to bude zítra? Nevíme.
2: To nevíme, ale víme, že zítra tím pádem hrajete opět tisíc korun.
0: Opět. No prostě 5 070.
2: A 25. září, kdy je poslední den soutěže.
0: Počkej, já to nechám vyznít. Poslední den soutěže.
2: Hrajete až o 50 tisíc korun.
0: Wow, registrace, detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Madken, Begin, 8.56. Tohle je Hit Radio, krásné ráno šampioni. A my se tímhle s vámi jdeme rozloučit.
1: Chceme vám poděkovat za další společný ráno. Už je čtvrtek, takže zítra dobrá nálada pátek.
0: Navíc připomeneme, že v soutěži Kdo pak to zvoní, jsme vám dneska rozdali 7000 korun, ty putovali na západ Čech. Na jaké místo republiky zítra poputuje 5000 a jestli bude výherce, tak to záleží na vás, takže se registrujte na webu hitradio.cz a buďte ready.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak zvládněte čtvrtek.
1: Mějte se krásně a zítra v 6.
0: Jsme tady, tak se na vás těšíme. Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na příjezdu do Bíliny směrem od Teplic. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou, projíždějte Kyvadlově a držíte se nárazově. A ještě dálnice D8 na 56. kilometru směrem na Německo. Došlo tam k nehodě s únikem provozních kapalen. Je to u Litoměřic, počítejte tam s komplikací. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen, opozice pokládá krok za populistický. Poslanci čekají i pravidelné interpelace na členy vlády. Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace u Kojota v Mostě. Žalobce viní obžalované z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle trestního zákoníku může obviněný v případě odsouzení hrozit až 10 let za mřížemi. Obžaloba na dvě fyzické osoby byla podána k okresnímu soudu v Mostě včera. Jména obviněných ani návrh trestu státní zástupce nezveřejnil. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Řekl to americký prezident Donald Trump na sjezdu své strany. Trump, pokud vyhrají republikáni, slíbil každému dospělému Američanovi $5000. No a tenisky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupili do finále čtyřhry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazilo rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová a Elisa Mertensová ve dvou setech.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech dnes čekáme většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnosti ještě přibývat. Teploty 18 až 21. Na horách tam to bude do 16 stupňů Celsia.
9: Máš to za sebou.
3: Co je dané? Co
1: tady smějete,
9: mě tady trošku zablbla technika, jenom já se omlouvám.
3: No ty dneska seš celý
9: takhle. Dílej. Závada nebyla na vašem přijímači, přátelé. Hele, mě zaujala ta zpráva o tom Trumpovi, že dá každému $5000. Není to úplatek jako?
3: Já bych řekl, že
9: holte mě, dostanete 5000. Takhle, já bych chtěl dát každému posluchači Hit Radio Nord Music 5000 korun. Co?
3: Není to málo?
9: 10.
1: Jseš takhle bohatý? Víš, kolik máme posluchačů?
9: Já nevím právě, to bych chtěl zjistit.
3: Když tak to zatáhne Lucka.
1: Zas, připravte se. Ale nerozdávej z cizího, jo, Roberta.
9: To byl Robert. Co vás čeká nyní?
7: Samozřejmě startujeme vaše LSD, 9. hodina a je tady čtvrtek.
9: Tak snad jste na to připraveni.
2: Hit Radio Nord Music.
9: My ano, my jsme připraveni zvednout tam trošku náladu při tom dnešním zamračeném dni. Ono to, já jsem vstal ráno a vůbec to nebylo hezký.
7: Já jsem vstala, celý týden jsem vstávala a zjistila jsem den ode dne, že to je horší a horší a horší, protože už je ta tma ráno.
9: No ale jsme tu my a my vám ten den rozjasníme.
7: My vám ho rozsvítíme.
9: Luzka, dám se jí krásný dopoledne. Ahoj.

0: Avicii, Without You, Hit Radio North Music. Lucie Šlek, Dan Rakecký, přejeme vám krásný čtvrteční dopoledne.
1: Já to tušil, musím to prozradit. Lucie je dnes totálně vyzenovaná.
0: Ano.
1: Protože dnes po ránu dělala hypnózu. Prošla hypnózou a i ona sama hypnotizovala.
0: Prošla jsem hypnózou?
1: No, tím procesem, že si ty hypnotizovala, a to se možná stalo každému z vás někdy, protože vemte si tu věc, nebo ten okamžik, nebo prostě přijete do auta, já nevím, jak to mám říct teď, jsem
0: já
1: se
0: to
1: úplně
0: řeknu,
1: toho
0: vyzenovala. Jak
1: to,
0: jsem to udělala.
1: Ne, já chci říct jenom, tak to řekni.
0: Ráno jsem vstala.
1: Ano.
0: Otevřela jsem na sebe okno, vánek na mě, prostoupil mnou, ranní vánek.
1: Byl to vánek, jo?
0: Byl to vánek. A jela jsem sem do práce. Koukla jsem se na tachometr. 78 kilometrů dojezd.
1: Aj.
0: Tak jsem si říkala, kurva, ten benzín stojí 48 korun. Musím to zhypnotizovat.
1: Jako to nebylo moc vyzenovaný, tohleto.
0: To bylo. Protože je to fakt strašně drahý. Tak jsem koukala celou dobu z Litvínova až do Ústí nad Labem na ten tachometr a říkala jsem si, neubíhej, neubíhej. A takhle jsem měla ty čerpací stanice. 48,70, 47,60. A já věděla, že v Ústí nad Labem je ta jedna nejlevnější. Takže jsem dojela do Tovární ulice. Stihla jsem to. Já takhle ten tachometr teďka hypnotizuju poměrně často a hypnotizuju i ty benzínové čerpací stanice, kde jsou ty ceníky, a ono ne a ne pohnout s tou částkou.
1: Nešlo to, jo?
0: Nešlo to.
1: Nefungovalo
0: to. Furt to nejde dolů. A já nevím, co mám dělat, takže dřív, když jsem tankovala za 2000, měla jsem plnou nádrž. Teď mám polovinu. Jsem z toho celkem nesvá. A když jsem natankovala za 46,50, tak jsem se z toho zhnu probudila.
1: Jo?
0: Nechala jsem tam 2 litry a jela jsem do práce.
1: V tomhle se našel úplně každý. Čas už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle byl on, Welshly Arms, na Hit Radio Not Music. Song, který je hodně podobný tomu dnešnímu dni, takovej do temna trošičku, takový tajemnej. Ale my tajemný nejsme, s vámi Hit Radio Not Music, LSD, Lucie s Danem, dobré dopoledne.
1: Vy jsi přišel na to, že je tajemný den.
0: No, vypadá to
1: že
0: tak.
1: Že je trošku zataženo.
0: No, vypadá to tak prostě, no. Mám z toho takový dojem.
1: Přátelé, tajemný den možná, ale hubařská sezóna v plném proudu, nejenom tady u nás v Ústeckém kraji. Každopádně, já jsem se chystala na houby a tady Dan mi řekl, že už
0: já
1: nikdy...
0: Já už nechci. Já už mám letos hotovo. Splníno, já mám houby všude. V peřináku, ve skříni, v lednici, ve sklepě, na balkóně, zavařený, zmražený, naložený, usušený. Konec, letos konec už, já nechci.
1: A to jsi byl kolikrát, prosím tě?
0: Třikrát.
1: Ty už jsi byl třikrát na houbách.
0: Třikrát jsem byl na houbách a třikrát plný koše. Už to nechci.
1: Já jsem letos nebyla ještě ani jednou jsem ostuda. A blíží se nám víkend, takže pokud vyrazíte o víkendu nebo chystáte se vyrazit o víkendu na houby, dobře nás poslouchejte, protože za chviličku budeme volat místopředsedu mykologického kroužku v Kryrech, Jana Knajfla, který nám o houbách něco řekne a zeptáme se na to, který se nejčastěji zaměňují. Doufám, že ty jsi nezaměnil.
0: Nezaměnil, žiju. Že... stále.
1: A no, ještě si všechny nesměje.
0: No a pak ve finále si všichni dáme.
2: Pioni natívané, máslo, žonky a pak sůl. S prominutím staví.
0: Tak si počkejte.
3: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme

0: nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: ACEMA, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
0: ACEMA pokryje jakékoliv financování.
1: No tak to beru.
0: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
3: Vinilovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
8: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Mira,

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: těžká pohodička. Purple Disco Machine s vámi hitrá do Nord Music. Půl desátý dvě minuty, taky dopolední show, ale zde Lucie s Danem.
1: Houbařská sezona je v plném proudu, už dávno začala, Dan už tady zmiňoval, že má tolik houb doma, že to nemá kam.
0: Já už mám po.
1: Tam se má po houbách, já mám před houbama. Každopádně s náma na telefonu je Jan Kneifl, místopředseda mykologického kroužku v Kryrech. Hezký dopoledne.
0: Dobrý den.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Dobrý den. Můžeme se zeptat, začala houbařská sezóna, který houby aktuálně najdeme tady u nás třeba v Ústeckém kraji v lesích? Co teď frčí?
2: Začaly růst hodně hřibovité houby, především kloucky, hřiby smrkové, kozáky i křemenáče, to v lesích a mimo les docela rostou žampiony. Takže asi tyto houby najdeme teď nejvíce.
0: Jasný.
1: To je zvláštní, když řeknete mimo les.
0: Mimo les.
1: Vždycky jste řekl, kde se na houby, tak se jde do lesa, že jo? Od malička to takhle mám.
2: Není to úplně pravidlem, houby rostou v podstatě na úplně všude, na jakýchkoliv lokalitách, i v zahradách,
0: jasný,
2: trávnicích, a to jsou právě ty žampiony.
0: Tak my jsme takový konzervy, my chodíme do lesa prostě. Na houby.
1: Klasicky.
2: Rozumím.
0: Další věc je, dá se věřit těm mapám, které jsou na internetu, který znázorňují, kde jak rostou houby, jestli to je, opravdu když kouknu, že to je jako, že tam mají být, že tam budou?
2: Úplně tak to ne. Jednou to je to brát s rezervou. Ty mapy většinou zohledňují počet srážek, to znamená půdní vlhkost. Samozřejmě to je hlavní faktor pro růst hub. Takže ano, napoví vám to, ale důležitá je vlastní zkušenost a třeba i názory kolegů, zkušenosti houbařů okolí.
1: My teda využijeme, že vás máme takhle na telefonu, pane Kneifl. Řekněte nám, kam chodíte teda vy na houby? Vy určitě máte nějaký svoje místečka.
0: Tajný,
1: kde nejvíc jako rostou, jo? Protože vy jste z toho mykologického spolku, takže všichni víte, kam máte jít, předpokládám.
2: Samozřejmě, tak asi nechcete, abych vám to konkrétně prozradil.
0: To neřeknete,
2: ale
0: to víme.
1: Přibližně.
2: Tak jako v tomto směru jsem tak nějak jako každý houbař a prostě celá místa znám a vím zhruba i, ale důležité i v jakou roční dobu na ně jít. Jo. Na některá místa chodím v červnu a na jako různá další třeba v říjnu. Takže mám, jestli můžu prozradit, tak teď nejvíce rostou houby v horách, v horských oblastech, zejména v Krušných horách.
0: Ano.
2: A pokud mám dobré zprávy, tak i na Děčínsku. Takže tam teďka mají houbaři největší šanci v Ústeckém kraji.
0: Mohu potvrdit, byl jsem tam, konkrétně Kálek, Načetín, tam to jede, to je na kosu normálně.
1: Řekněte nám, pane Kneifl, které houby se nejvíc zaměňují? Slyšela jsem, že žampion, že existuje mochomůrka zelená, která je i v bílé podobě se žampionem, tak kde můžou lidi udělat takovou zásadní chybu?
2: Tak důležité je poznat žampion od muchomůrky, těch znaků je víc, ale ten nejhlavnější je ten, že žampiony mají čokoládově hnědé, ve stáří až černé lupeny, kdežto muchomůrky, všechny druhy muchomůrek mají lupeny čistě bílé. Takže to je hlavní rozlišovací znak. A máte pravdu, existuje i zbělená forma muchomůrky zelené, nebo i muchomůrka jízlivá, které mají bílý klobouk zhora, ale vždycky bílé lupeny, na rozdíl od těch žampionů, které mají lupeny tmavé až černé. Základní znak.
0: Pane Kneifl, já jsem slyšel, že se chystá taky výstava živých hub, to jsem vůbec nevěděl, že existuje. Tak nám o tom něco řekněte.
2: My tady v Kryrech, takovém malém městečku na Podvořansku, pořádáme každý rok živou výstavu houb, je dvoudenní a vždycky na ní nazbíráme houby jak z blízkého, tak širšího okolí, my respektive jako členové mykologického kroužku. A vystavujeme po ty dva dny vlastně živé houby. Loni předloni jsme měli kolem nějakých 240 druhů houb, takže je to opravdu velmi pěkná výstava, návštěvníky zveme a letos se koná 2. a 3. října.
0: Tak to je skvělý. Jak dlouho před tou výstavou ty houby sbíráte teda?
1: 240
0: druhů, to mě
1: všechny zajímá.
2: Jeden den, určitě víte, houby nevydrží prostě dlouho v čerstvém stavu, takže opravdu ve čtvrtek všichni vyrazíme do lesů a nejen do lesů, nazbíráme houby, určíme, vystavíme,
0: ano,
2: aby to bylo připraveno na druhý den a opravuje tak maximálně ty 2-3 dny, co ty houby tak nějak vydrží, vydrží čerstvé, aby se dali vystavit.
0: A na konci výstavy je všechny sníte. To je velká smaženice.
2: To už právě ne, to ne. Jsou ty huby takové zavadlé a to opravdu čistě pro výstavu.
0: To byl takový pokus o vtip.
1: My děkujeme každopádně za krásný, přínosný rozhovor, mějte se fajn a třeba se potkáme někde společně v Krušných horách v lesích.
2: Ano, můžeme.
0: Mějte se hezky, houbám zdar, nashledanou.

0: Poslucháč Solitaire Hit Radio Music, s váma vaše LSD Lucka s Danem a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Pokáže hvězda, pojďme si říct, ale ještě jedna větší hvězda let 80. až 90. dorazí na sever Čech už tuto sobotu 12. září do Třebívlic. Legendy v Třebívlicích dokonce, to bude Thomas Anders, což je jedna polovina skupiny Modern Talking a vy se tam díky Hit Radio Nord Music můžete dostat zadarmo. Stačí pouze soutěžit naší odpolední show Padla a poznat, co je pravda, co je lež. Takhle včera soutěžil Pavel, který byl totálně připraven.
2: Jsem připravený.
0: Tak Pavliku, tvrzení číslo jedna. Thomas Anders je Němec, ale v Modern Talking zpíval anglicky. Je to pravda nebo lež?
2: Ježišmarja.
0: To dáš.
2: Já si myslím, že zpíval anglicky.
1: A je to pravda.
0: Tak druhý tvrzení. Sherry Sherry Lady je hit legendárního dua Modern Talking. Pravda nebo mýtus?
2: Je to stoprocentně pravda, ano.
0: Stoprocentně, jasně.
1: A ty už stoprocentně vyhráváš, klape. Takhle jednoduchý to je.
0: Přesně tak, no a další lístky dneska v odpolední show Padla u Káti a u Kamila, kdo chce vidět Modern Talking v Třebívlicích tuto sobotu.
3: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Jsem hrdina, jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Do Teplic se chystá mistr ligy.
12: FK Teplice versus SK Slavia Praha.
11: V neděli 13. září od 18 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
17: když se to má podařit. Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
8: No přece Lego.
20: Auto pro mě a kytička pro maminku.
21: A co já?
20: Na e-shopu z Kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z Kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
22: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
23: Hit Radio Nord Music.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu. Hit
25: Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Bude tady 10. hodina, tohle byly Disturbed, s vámi Hit Radio Not Music a teď už Robert, jdeme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Je tu ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem, v Majakovského ulici na Kruháči došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. A ještě na trase mezi Teplicemi a dálnicí D8 na úrovni Rtyně stojí tam poruchané auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
7: Tradice, která spojuje generace.
6: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
7: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
6: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
7: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
8: Zahrada Čech.
6: Zahradačech.cz.
9: On air,
10: online
9: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede EET. Sněmovna odmítla návrh Senátu zrušení limitů u zaměstnaneckých zdravotnických benefitů. Evidence se podle Senátu taky neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby. Dětské cyklosedačky mají problém s bezpečností, ukázalo to evropská kontrolní akce, do které se zapojila také Česká obchodní inspekce. Jaké jsou výsledky, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
11: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků, jich 17, to představuje více než 2/3, nesplnilo alespoň jeden z požadavků normy.
1: Nejčastěji byly zjištěné nedostatky zádržných systémů, mechanické pevnosti a trvanlivosti konstrukce. Historické vlaky z Ústí nad Labem do Zubrnic pojedou v budoucnu jenom výjimečně, a to kvůli zabezpečení. Trať z Ústí nad Labem směrem do Velkého Března bude muset mít zabezpečení ETCS. Úsek nezískal výjimku od ministerstva dopravy. V místě jezdí historické vlaky na lince z Ústeckého nádraží Střekov do Skanzenu v Zubrnicích. Po zavedení zabezpečení se dostanou historické vlaky pouze mezi stanice Velké Březno Zubrnice. Zatím ale nikdo nedokáže říci, kdy ETCS bude. Jen do dnešní půlnoci platí předprodejová cena vstupenek na nedělní zápas FK Teplice Slavia Praha, která činí 300 korun. Teplice přivítají Slávii na Stínadlech od 18 hodin, ale pokladny se v den zápasu otevřou již ve 3. Připravena je i speciální hudební halftime show.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dnes čekáme většinou oblačno až polojasno, na horách se můžou objevit slabé přeháňky, později večer bude oblačnosti ještě přibývat a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Brr, to je zima.
1: Takové bude počasí a já už zase vracím slovo naší hvězdné dvojice.
13: Ano, 10. hodina, pokračujeme dál, tady vaše LSD. Lucka s Danem.
9: Hit Radio Nord Music.
0: A co udělat pro to, aby vaše srdce tlouklo co nejdéle?
13: Abyste nás netrápili.
0: Už za chviličku vám poradíme. Vydržte.

0: Maroon 5, k tomu taky Cardi B, Girls Like You, s vámi Hit Radio Not Music a přátelé, bez srdce to bohužel nejde. Bez srdce se nedá žít a o srdíčko se musíme taky starat, přátelé.
1: Přesně tak, Světový den srdce se totiž blíží, ten připadá na 29. září. Všichni víme, že srdce patří mezi naše nejdůležitější orgány a proto už teď probíhají preventivní akce po celé České republice Srdce být 2026.
0: No konkrétně už zítra se v Ústeckém obchodním centru Fórum můžete nechat změřit. Změřit si tlak, změřit si obezitu, protože vysoký krevní tlak a také obezita, to je to, co srdce vůbec, ale vůbec nemá rádo. A to od 11 do 19 hodin.
1: Jsi mi řekl to obezitu, jo? To je...
0: No jako, když je obezita, tak to taky nesmíš. Prostě to srdce
1: no
0: zatěžuje.
1: No obezita je největší riziko samozřejmě ano. Pro srdíčko a já už jsem se kvůli tomu 3 měsíce nezvážila.
0: To ti nepomůže.
1: No, protože vím, že přibírám, rozumíš, a nechci se na tu váhu postavit. A možná třeba někdo ani váhu doma nemá, takže jenom, že vám tam se budete moci zvážit, změřit, všichni odborníci vám v Ústeckém fóru zítra pomůžou. A já jsem si tak ještě říkala, že víš, co je jako prokázaný, že když ti někdo zlomí v životě srdce, opravdu nějaká láska, někdo ti ublíží, projdeš jako velkým traumatem, tak to zlomené srdce se připodobně, a odborníci to skutečně připodobňují k lehkému prožitému infarktu.
0: Ale to je pravda.
1: Je to pravda, no.
0: Říká se, láska bolí, srdce to bolí.
1: Srdce bolí, přesně.
0: Srdce bolí. A já bych jenom ještě k tomu vysokému krevnímu tlaku. To je tak záludný, já ho třeba mám. A to je, že to necítíte. Proto je potřeba si to změřit, abyste věděli, jak na tom jste. Tomu se říká hypertenze. A pokud to zachytíte včas, tak potom můžete žít velice dlouho. Takže určitě zítra obchodní centrum Fórum v Ústí nad Labem mezi 11. a 19. hodinou preventivní akce Srdce být 2026. Běžte tam.
1: Starejme se o sebe, když máme tu možnost.
0: Určitě. Nikdo jiný to za vás neudělá.

0: Krásný čtvrtek všem, s váma vaše LSD, Hit Radio Nord Music, přejeme hezký den.
1: Teď přátelé, pozvánka na náš Instagram, který najdete jako Hit Radio podtržítko Nord Music, protože tam se odehrává velký souboj a je to souboj hitů Michaela Jacksona a je to z toho důvodu, že už je to 30 let, co Michael Jackson měl koncert v Praze.
0: Já si pamatuju, jak všichni omdlívali. To byla obrovská, samozřejmě obrovská věc, nezapomenutelná.
1: Na Letní to bylo, jako Marek ztracený.
0: Ale Michael Jackson je nesmrtelný. Vlastně dodnes patří mezi úplně nejvyhledávanější umělce na internetu. A já se přiznám, že včera jsem měla u sebe na návštěvě spolužačku mého 6letého syna, takže taky 6letou holčičku. A chtěli pustit YouTube, bo dlouho si hráli, já jim YouTube zakazuju normálně. A chtěli pustit YouTube a říká mi, teto, jo, Jackson, prosím tě, pust tam Jacksona. A já jsem byla hrozně pyšná, že i 6letý dítě v dnešní době, když už Michael Jackson tady dávno mezi námi, tak prostě ho chtěli pustit. A protože samozřejmě je to taková stálice a já se přiznám, že kdykoliv slyším Michael Jacksona, tak okamžitě reaguje.
1: Král popu navždy. A jaký dvě písničky jsou ve finále? Tak je to Billie Jean.
0: No.
1: A Black or White.
0: Hey. To je taková litvínovská, bych řekl.
1: Je to možné. I když tady Michael nikdy nebyl. Na vás je rozhodnout, která z těchto dvou písní je ta nejlepší. Zkoušte na náš Instagram Hit Radio Nord Music. Díky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko.

0: převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ameriky,

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Cililink, ano, je to tak. Každý den v 7 hodin 10 minut pouštíme zvoní Hitrádu Not Music ve Sníhu šampionů a všem těm, co jsou registrovaní, to dává signál, že se máme podívat před dveře.
2: A nebo z okna.
1: Před dveře nebo z okna. Zdali tam nestojí naše hlídka, protože ta vám vozí peníze až k vám domů.
2: Dneska jsme vozili 7000 korun.
1: Ano, to byl bonus, protože když se neotevře, tak se to navyšuje.
2: Tak.
1: A jak to dopadlo? Pojďte si to poslechnout.
3: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
4: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7000, tak prosím vás vylezte ven.
3: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
5: Ne.
4: No, prosím, 7000 lidí takhle mávám na ulici.
3: A co když se registrovali?
4: Jo, ty
3: pozor!
4: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
3: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
4: Pavlína.
3: Vyhráváte 7000 korun!
5: Gratulujeme!
4: Jo, moc děkuji.
5: Potěšíte takhle
4: to
5: přečtu.
4: To je nádherný ráno.
3: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7000?
4: Úžasný, krásný ráno, asi nejlepší v životě.
3: No tak to je
5: bomba. Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Rádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
4: Děkujeme.
2: Tak to byla šťastná posluchačka Pavlínka, která dneska dostala 7000 korun jenom za to, že my jsme zazvonili a vy jste vykoukli ven. No, takhle jednoduchý to je.
1: Vyšla si pro ně ven. Po ránu takhle 7 litrů z ničeho nic.
2: To je hezká snídaně. To je krásný. Zítra tedy hrajeme znova na 5000 korun. Vždycky začínáme zítra tedy o 5000 korun. A pokud chcete hrát s námi, stačí se zaregistrovat na našem webu www.hitradionotmusic.cz.
1: No to úplně nestačí. Musíte ještě poslouchat po ránu Hit Rádio Not Music, protože v 7:10 zazvoníme, jakmile zbong, gong, udeří, zazvoní, vy vykouknete ven. Ale mi se líbilo, zítra opět hrajeme opět tisíc.
2: Zítra opět, to je ta čeština
1: krása. Opět, všechno najdete na našich stránkách hitradionotmusic.cz.
2: Držíme pěstí.
0: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka Šlek, Dan Rakecký.
1: Ahoj. Máme tady veselo.
0: A my tady máme veselo, protože jsme si dali přesně tohleto téma, co slyšíte. Kdo kouká na Love Island, tak tuhle tu znělku velice dobře zná.
1: Pokud nevíte, tak je to prostě mladí lidi ve vile, láska a tak dále, všechno
0: pět
1: pohromadě.
0: Dívek, pět mužů, ano. Nebo chlapců.
1: Já jsem po dlouhé vábení, Lucie, která to koukala ten první díl a včera jsem si dal druhý díl, teda koukal jsem, vydržel jsem 3 minuty, musím říct upřímně, a mám doteď hnis ve očích. Nevím vůbec, pro koho to je, já to nepochopil, co se tam děje, a přišlo mi to, že ty lidi jsou absolutně nepoužitelní v životě a řeší naprostý nesmysly a prostě ne, to není pro mě soutěž.
0: Je to taková, bych řekla, moderní nebo novodobá vila vyvolených, akorát na jiném principu, že se tam ty lidi mají párovat a potkávat,
1: ano,
0: se.
1: Já to nechci schazovat, třeba se to někomu líbí, právě ale já nejsem sílovka.
0: Takhle právě jsi to schodil úplně.
1: Úplně jsem schodil, jsem to, jo.
0: To úplně brutálně schodil, ne. Každopádně, třeba za mnou přišel můj 20-letý Simon. Tak co mám, koukala si na druhý díl? A já ne, ještě ne. A vlastně si jako uvědomíš, že třeba jako opravdu lidi 20, kolem těch 20 plus na to fakt koukají.
1: Je to doba, no.
0: A sledujou to, takže já bych byla svým dětem blíž, tak jsem si dneska opravdu pustila ten druhý díl, že jsem to nedokoukala. Výhoda je dneska, že to můžete si přehrát zpětně, samozřejmě.
1: Přesně.
0: Ale jenom chci říct, že my jsme byli takový střídnější, že když si vzpomenu na tu vilu vyvolených, tak prostě tam, když se někdo s někým jako políbil nebo vůbec pusu si dal, tak to trvalo týdny, že jo? A tady oni přišli prostě na první a okamžitě se tam vykousli prostě všechno. Takhle. Nikdo nic neřeší.
1: Ty jsi říkala, že velká, je to freestyle. Říkala jsi, velká výhoda je to, že se to může pusit zpětně. No a ta největší výhoda je to, že to můžeš vypnout.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ameriky,

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Hit Radio Nerd Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tohle to je Tayo Cruz a jeho zlomené srdce. Break Your Heart. Posloucháte Radio Nord Music. Máme tady skoro 11 hodinu, to znamená, že je čas na zprávy a taky na dopravu. Je tu Robert.
1: A je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem, v Majakovské ulici na kruhovém objezdu u Globusu, tam máme bouračku dvouosobních aut. Počítejte tam s menším zdržením a ještě na trase mezi Teplicemi a dálnicí D8 na úrovni Rtyně nad Bílinou stojí porouchané auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: V Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10, někdo

0: Pionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
5: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Neznámému pachateli se podařilo prolomit účet studenta, jeho jménem pak poslal do jedné školy výhružnou zprávu. Případ teď řeší policie. Předsedové vlád středoevropských zemí z Vyšegrádské čtyřky se dnes v Bratislavě sejdou s irským kolegou Michaelem Martinem. Jeho země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Jednat budou třeba o příštím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Téměř 100 památek v Ústeckém kraji se letos zapojuje do Dnu evropského dědictví. Akce potrvá do konce měsíce a zpřístupňuje lidem místa, kam se běžně nepodívají. Nabízí i speciální prohlídky a doprovodný program. Jedním z lákadel bude teď v sobotu jezuitská krypta pod kostelem svatého Ignáce v Chomutově, která byla téměř 80 let nepřístupná. Od příští turistické sezony by měla být krypta běžně přístupná návštěvníkům kostela. No a fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lán vstoupí do hlavní fáze ligy mistrů. Pražané se v úvodním z 8 kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, která trvá už 19 utkání.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
5: Na Ústecku dnes čekáme většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, později večer bude té oblačnosti ještě více přibývat a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
6: Prostě podzim je zde, přátelé.
5: No doufejme, že ještě ne.
6: Tak to byl Robert a pokračuje dál dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký.
0: Hit Radio Nord Music.
7: A tuto hodinu máme pro vás autokosmetiku za 3000 korun. Stačí zavolat, až uslyšíte zvuk motoru.
6: Tak číhejte.

0: tady jdeme.
1: Tady ne.
0: Rádio Nord Music, s váma ale zde Lucka Šlegrandrkacký, krásný den.
1: Milá Lucinko, ano. Jak někomu slušně říct něco, co není hezké? Tobě by se to mohlo hodit, protože ty jako sportovní komentátorka tohle budeš potřebovat, aby si, když třeba budeš hodnotit výkon mužstva, jo, tak aby si neřekla hned, že byli úplně špatný, hráli úplně debilně, byli úplně to bylo špatný.
0: Tak znáš mě, já to řeknu.
1: No, ty to řekneš, tak, no, ale, to je, ale nemá se to, no. Ale,
0: ne, tak já hlavně nebudu o to, abych komentovala takhle cizí, hodnotila cizí.
1: Ale stát se to může. Dobře. Stát se to může.
0: A máš pro mě nějaký tip, jo?
1: A já mám pro tebe tip, ano. Mám pro tebe tip na to, jak, já jsem totiž o víkendu byl s kamarádem pod pergolou na jeho zahradě, takhle. Grilovali jsme, jo, a pili jsme u toho pivo a koukali jsme u toho taky na mistrovství Evropy ve volejbale žen.
0: Ty sleduješ?
1: Ano, sleduji.
0: Volejbal žen?
1: Takhle ten sport mě moc nezajímá, koukám na ty holky, oni hezky vypadají, mají ty dresy.
0: Takže grilovačka, pivo, no dresy, oni mají spodňáry.
1: No jako ty taky kraťásky hezký, vypadá to pěkně, oni jsou vysportovaný.
0: A ty teda zjíváš hezky dresy, takže dobře. Ano.
1: To je vlastně volejbal ženský, je po beach volejbalu moje druhá nejvíc oblíbená disciplína.
0: A pak kterou... jsi říkal ještě krasobrusení, ale jenom žerou pozadu.
1: Takhle, ano, taky krasobrusení, a to musí skákat a dělat ty piruety a tak dále, aby tam, to se mi taky líbí, dobře. Tak, ale pojďme se vrátit k tomu, co jsem chtěl říct, tak jo. Já jsem to sledoval a tam hráli samozřejmě i naše česká repre, holky. A těm se moc nedařilo, jo, prostě jim to nešlo. A byli v tom studiu.
0: Ty jsi taky Monike?
1: Já tak to poslouchám kolem do sebe, tak to se nakazím tím, bohužel, jako budem tak nemluvit všichni za chvíli. Takže seděla tam jedna ta reprezentantka v tom studiu a oni se jí ptali na ten výkon toho týmu, jak jako to šlo a... Teď přijdu k tomu, co jsem říkal, a ona. No tak, jako my jsme se snažili, hráli jsme standardně, jako prostě, standardně jsme hráli, jenže oni hráli nadstandardně a dali do toho všechno. Jo, rozumíš, tak oni, když aby řekla, úplně to bylo špatný, hráli jsme blbě, tak hráli standardně, jako, tak jak to má být, ale oni hráli bohužel nadstandardně.
0: A vidíš to, a to je ta nová doba, no. Normálně dřív by se řeklo, prostě se nám to nepovedlo.
1: No, přesně.
0: Prostě nestálo, to stálo to za prd aspoň, víš, jako něco.
1: Já bych to řekl peprněš, ale to už se do ráda nehodí. Mm-hmm. Viď? Ale tak
0: ale všichni
1: to...
0: vědí, co ti myslíme.
1: Jasně, no.
0: No, tak dneska už je jiná doba, takže se pochválíš a ty druhý pochválíš ještě trošku víc.
1: Přesně. Z toho jsem příklad, takhle to může být.
0: Dobře.
1: A pokud by si mi třeba naštvala, teďko já bych je chtěl poslat do dele, tak, tak ti řeknu, děkuji ti za tvůj názor, ale myslím si, že to vyřeším po svém.

0: Linkin Park, Hit Radio Nord Music, LSD, Lucka s Danem, přejeme vám krásný čtvrtek.
1: A teď pozor, teď si tady uděláme Ameriku. A má to svůj důvod, protože Ameriky budou v Ústí. Konkrétně se na vás chystá velká akce Ameriky v Ústí, a to už tuto sobotu 12. září na letišti v Ústí nad Labem. A co vás jenom čeká, Lucie, co tam bude?
0: Bude tam spousta krásných amerických vozů, od těch nejmodernějších až po veterány, taky vojenská technika, ano. Americký motorky, skvělý program, skvělý DJ, podání, ne, tentokrát tam nebudeš ty, Dané?
1: Nebudu, no.
0: Bude tam Matoušek.
1: No Aleš Matoušek. No hele, v pohodě. Aleš je výborný, autům rozumí víc jak já. Navíc vás čeká taky spousta občerstvení ve stylu Ameriky, americký burgery, hot dogy, drinky, food zony a samozřejmě i program pro vaše nejmenší, pro děti, takže se zabaví celá rodina.
0: Přesně tak, a aby to ústečáci měli úplně jednoduchý, tak si představte, přátelé, že tam bude jezdit úplně zdarma pro vás autobus, který vyráží od městského stadionu přes Bukov Rondel až na letiště, a bude to náš autobus Hit Radio Nord Music. Kdo mě uvidíte polepený autobus Hit Radio Nord Music, tak ten vás tam úplně zdarma doveze.
1: Je to
0: přímo
1: tak.
0: Na letiště.
1: A pokud náhodou máte doma nějakou Ameriku, nějaký hezký americký auto, se kterým byste se chtěli pochlubit, tak registrace ještě může proběhnout na adrese amerikyfustí.cz.
0: No a pozor, pro vás máme dárky od partnerů akce a dneska soutěžíme o balíček od Autoskla Service Weber v hodnotě 3000 korun. Stačí poslouchat, až uslyšíte zvuk motoru, tak volejte na 47 522 14 15.
1: A buďte ve střehu, může zaznít kdykoliv.
2: Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Kristián Šebek, Taxmeni, Aneta Langerová, Tata Boys, Vildačok, Tomáš Klus a další. To je muzika u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Porada

0: právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Vrona. Taky pozor, zákruta, kdy se dávno, ale teď Hey Boy, s vámi Hitra do Nord Music. Posloucháte dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. No a taky už jsme o tom mluvili, v sobotu velká akce, sraz amerických aut na letišti v Ústí nad Labem, Ameriky v Ústí. A v rámci této akce soutěžíme taky s partnery této soutěže o velké a zajímavé ceny.
1: Tentokrát s autoskly Servis Weber, pobočky mají v Mostě a v Teplicích, zajišťují opravy a výměnu autoskel, kalibrace asistenčních systémů i kompletní vyřízení pojistných událostí. To se vždycky hodí a pojďme na telefon.
0: Ano, protože před chvíličkou tady byl zvuk motoru.
1: Hit Radio Nord Music, Lucka Schlegr, Dan Rakacký, halo, halo, kde se dovolal?
2: Ahoj, tady Tereza z Mostu.
1: Tereza?
2: Ano.
1: Ahoj, ahoj Teresko, to je neuvěřitelný, zase další ženská. My soutěžíme, rozumíš, americký káry, máme většinou jako ceny, jako autokosmetiku, no. A prostě volaj ženský. My takhle buď myslíme na chlapy, nebo na sebe, nebo co, Teresko, pro koho bude tento balíček?
2: Bude to pro přítele.
1: Vidíš.
0: A Terezo, co ty a auta? Jaký máš k ním vztah? Máš auto, jezdíš autem, řídíš, neřídíš?
2: Jezdím, jezdím. Mám kladný vztah k autu.
0: Kladný. A co těm americkým, těm bombourákům velkým? Taky?
2: Taky se mi líbí.
0: Taky se ti líbí. No tak to si zvaná na akci 12. září do Ústí na letiště, protože tam to pojede. Nicméně tu cenu, kterou si ty dostala, tak tu věnoval partner této akce, a to autoskla Servis Weber. Zajišťují opravy a výměny autoskel, kalibrace asistenčních systémů i kompletní vyřízení pojistných událostí.
1: Teresko, prosím tě, přítel má taky rád teda auta, tak jako ty, jste takový příznivci.
2: Ano, ano.
1: Jste jo, oba dva.
2: Ano.
1: Teresko, užijte si to. Přejeme krásný den a pozdravujeme domů a do autoservisu samozřejmě.
0: Takhle krásně Tereska vyhrála a vy budete mít ještě jednu šanci, protože ještě zítra tady máme poslední balíček.
1: No a to je skvělej voucher na nákup do Globusu za 3 000 korun, teplný vozejk.
0: To znamená pro vás opět jediné poslouchat zítra dopoledne a jakmile uslyšíte zvuk motoru, jako první se dovolat k nám do studia na 47 522 1415.

0: Kamarád, Be Mine, byl taky v Ústí nad Labem, přátelé, možná už se to ani nepamatujete. Labské léto, Ústecký letňák, tam byl a hezky se na ně pařilo. Tak, s vámi Lucie s Danem, dopolední show LSD, která je ale ve svém finále, protože tady no, bude 12. hodina, je nám to líto.
1: Je nám to líto. A je nám ještě víc líto to, přátelé, že zítra se společně neuslyšíme. Protože to tak jako hezky vyšlo, my oba máme volno. Já teda tak jako polopracovně, hezky, Dan vyloženě, odpočinkově, protože
0: ne.
1: Řekni, no kam jede, no nejedeš no, pracovat
0: já,
1: nikam.
0: Já totiž neodolal volání vína.
1: Nešlo
0: tomu odolat a musím na Moravu. Takže odjíždím, je vinobraní, jak v Mikulově, tak ve Znojmě. Já tentokrát teda jedu na to znojemské vinobraní, kde jsem ještě nikdy nebyl, to jsem v Mikulově. A i v Mikulově říkali, jeďte do Znojma, tam to je lepší. Takže jdu to porovnat, abych mohl v pondělí říct, jaký to je v tom Znojmě.
1: A mě se mi ve zdraví vrať a ten bolehlav nech v neděli večer v Jirkově pak, jo? Zase, aby
0: a v pondělí to bude fit. Znojmo, vidím tě dvojmo. Ne, za mnou chviličku srdcovky, taky naše odpoledníšou padla Kaťa, Kamil. A to je od nás všechno.
1: A my v pondělí, přátelé. Užijte si víkend.
0: Ahoj, papa.
1: Mějte se, papa.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již šestý tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
4: Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem v ulici 5. května bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu. A ještě D8 na 56. kilometru směrem na Německo došlo k nehodě s únikem provozních kapalin. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický, poslanci se dnes budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností. Ukázala to Evropská kontrolní akce, do které se zapojila také Česká obchodní inspekce. Jaké jsou výsledky, dodá mluvčí inspektorů František Kotrba.
8: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků jich 7.
7: Dělí jen jedna výhra. Česko-americký pár bude bojovat o titul zítra a narazí na domácí dvojici Ruben Montgomery a Ashlyn Krug. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V Chomutově se zítra otevře nové hřiště. V parku na Kamenném vrchu vzniklo nové discgolfové hřiště, které si budete moci i vyzkoušet. Dozvíte se, jak discgolf funguje, seznámíte se s pravidly a hned ho můžete i testnout. Zatím musíte využívat vlastní disky, ale ještě během podzimu přibude v parku samoobslužný box, kde si budete moci disky půjčit.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
2: Na severu Čech dnes čekáme většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou objevit ojediněle přehánky. Teploty 18 až 21, na horách to bude jen do 16 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je 12 hodin, 2 minuty máme po zprávách, pohodové čtvrteční poledne vám přeju. Začínají nám srdcovky, myslím, že už to klidně můžu nazvat jako hudební pořad a doufám, že poběží pořad. Máme před sebou jako vždy 5 hitů, které už mají nějaké ty vrásky, ale hlavně jsou to hity, které nás vrací ve vzpomínkách do dob, kdy nám bylo dobře, kdy nám bylo hezky. Ta první je z roku 1994 a musím za ní poděkovat Tomášovi, který mi včera večer kolem 10:30 napsal soukromou zprávu na můj Instagram a píše tam: ahoj Jirko, moc díky za srdcovky, škoda, že netrvají celou hodinu, respektuji tvoji práci a uznávám znalosti, které o hudbě máš. Já roky dělal DJ a práce v rádiu je můj celoživotní životní sen, ale neumím tak dobře mluvit, nikdy mi to nešlo. Kdybych byl na tvém místě, pustil bych tam Bobbyho Browna. To je úplná klasika, ale neber to tak, že ti kecám do práce. Čau a dobrou, Tom. Nádherný. Tak Tome, zaprvé, vůbec mi nekecáš do práce, naopak, já jsem za to rád, můžete mi klidně psát i vy. No a za druhé, dneska je ten den, kdy se ti splní sen, protože právě teď se stáváš mým kolegou a DJem Hitrádia, protože první srdcovku nehraju já, ale tu vám, dámy a pánové, vybírá můj kolega, skvělý DJ, fajn chlap a člověk, který taky ponucuje, Tomáš. Tady je Bobby Brown. Travel.

0: 4. Dva můžou tohle hru si klidně zahrát. Two can play that game na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Což je mimochodem i stejný název pro film ze začátku milénia, ve kterým si shodou okolností Bobby Brown taky zahrál. Moc díky za všechny zprávy, které teď posíláte na WhatsApp 777-937-777. Ozval se i Tomáš, že teda tohle absolutně nečekal a že je rád, že jsem si vůbec jeho zprávu přečetl a že se omlouvá, že mi psal na soukromý Instagram, jak říkám, úplně v pohodě. Srdcovky jsou tady pro vás a jsou hlavně o vás, o vašich vzpomínkách, takže my všichni to tady tak nějak jako dáváme dohromady. Srdcovka na přání dneska ještě bude? Každopádně, Tomáši, jenom pro tebe tady zpráva od Marily, která píše: ahoj Jirko, skvělá rada od kolegy, už to se mnou v práci hází. Takže, jak říkám, tady se pozná dobrý DJ. Takže, kámo, děkuju pěkně. No a co tady mám pro vás dál? Dáme si Britney Spears, děvčata. To je především pro vás. Nebude to taková ta úplná klasika Oops, I Did It Again, i když je to vlastně ze stejného alba. Je to píseň, která je pomalá, romantická. Mně tam dost připomíná ta jedna pasáž i píseň od Michaela Jacksona. I když podle kritiků je to spíš jako hodně podobný na Davida Bowieho, Davida Bowieho a Iggyho Popa, jejich píseň China Girl. Co je zajímavé, tak je, že tuhle píseň pro Britney Spears napsal kytarista od Briana Adamse a také společně s ním Shania Twain, zpěvačka. Ještě předtím, než se úplně proslavila. Takhle to vypadá, když se prostě jako umělci dají dohromady a napíšou píseň pro jinou umělkyni, která to dokáže stvárnit takovým způsobem, že i více jak 20 let na to se to hraje v rádiu. Mimochodem, tohle už je 25 let. Britney Spears, právě teď, srdcovka číslo 2.

0: Na Hit Radio srdcovka přesně ve čtvrt na tři. Tohle je prostě něco, co vám zvedne náladu. Phil Collins a Dvě srdce.
1: Hity. Největší srdcovky.
0: Před námi třetí srdcovka a pro dnešní den tak jsem vybral ještě speciální duet, protože si říkám, že když je takhle jako konec pracovního týdne, je dobrý začít pomalu, ale jistě přemýšlet taky nad víkendem. A občas, co vám dokáže ten víkend zkazit víc než počasí, je ta druhá polovička, se kterou ten víkend trávíte. Takže je vždycky velmi důležitý vymyslet, s kým budete trávit ten víkend. A nakonec vám dojde i to, že nejde o to, kde to je, ale důležitý je, s kým to je. No a Sting natočil fantastický duet, který my si dneska dáme jako třetí srdcovku. A tady je přesně jako ukázáno, že je úplně jedno, kde to natáčeli, kdy to natáčeli, ale důležité je, že to natočili spolu. Je to kovbojský song, jmenuje se This Cowboy Song a je to Sting a Peto Benton. Jenom pro vás. Právě teď na Hit Radio v srdcovkách. Pojďte se usmát, i když je venku ošklivě.

0: Malá zastávka ve Švédsku, Licky Lee na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Možná si říkáte, ale tohle není zas tak jako starý. A já na to říkám, ale srdcovky nemusí být jenom starý. Naopak, může to být hit, který je klidně jenom 5 let na světě. Ale je to hit, který nás chytil za srdce a právě proto tady má místo i v našich srdcovkách i třeba právě hit, který jsme teď slyšeli, který mimochodem, ježi, kdy to bylo? Ty jsem úplně zapomněl, v jakém roce, ale je to nějaký 2010, 2011, něco takového, ale schválně,

0: jsou to písně. Teď je to na vás. 777-937-777.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
12: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
13: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Po půl jedné odpoledne posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář a tady je srdcovka na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777 jste posílali zprávy, co byste chtěli slyšet a mám tady jednu velkou prosbu. Ahoj Jiříku, potřebujeme s kolegyňkou Jíťou zvednout náladu a energii. Jako každý někdy zažíváme momentálně náročnější období v práci a potřebujeme prostě dobít baterky. Zahrál bys nám naši srdcovku Earth, Wind and Fire, píseň September, to nás nakopne a myslím, že nejen nás. Moc díky, Jana a Jitka. Tak holky, děvčata, no jasně, strašně moc rád. Hele, to počasí, který je venku, jo, pokud je teď u vás taky teda takhle jako šíleně pod mrakem, už začíná být trošku dipkoidní, jo, to září, možná už to na vás taky jako trošku padá, a tak si dáme píseň z roku 1978, která se sice jmenuje Září, ale je to přesně pravý opak jakýkoliv podzimní depky. Tohle je doslova a dopísmené hudební babí léto, jo, tohle vám zvedne náladu, je to tedy od skupiny, která je mimo jiné uvedená také v rock'n'rollové síni slávy. A nebojte se, pojďte to pustit ven, usmějte se, budete teda potřebovat hodně vysoký hlas, něco ve stylu ale nebojte se, zaspívejte si, až jste v práci, doma, v autě, kdekoliv, žijeme jenom jednou, pojďte se bavit a usmívat se na celý svět.

0: Legendární Sweet Caroline v moderním remixu, to už je taky srdcovka, Neil Diamond a Two Friends. Dnešní srdcovky jsou za námi a my pokračujeme dál. Snad vás dneska někdo potěší, tak jako mě potěšila Andy a její zpráva. To vám musím přečíst. Píše tady, teda wow, nikdy jsem nepsala ani tobě, ani do rádia, ale dnešní srdcovky mě dostaly. Skvělý výběr, tančím uvaření oběda, děkuju. Tak ne, Andy. To já děkuju. A nejenom tobě za tuhle zprávu, ale i vám za to, že srdcovky na Hit Rádiu posloucháte a že se nebojíte mi napsat na WhatsApp Hit Rádia ani mě na Instagram, jaká hudba vás baví. Jakou hudbu máte rádi, co byste chtěli slyšet, protože od toho tady srdcovky přeci jsou, aby vám udělali radost a abyste přišli na jiné myšlenky. No a kort v dnešní době, že jo, kdy to zase bude nátřesk teďko předvolebních slibů a útoků jedné strany na druhou a tak, možná už se taky z toho unavený. Nakonec je to vlastně jedno, protože stejně všechny sliby jsou pase, to už víme. Benzín je za 50 korun, hypotéky za nesmysl. Teď ještě pokud po 50 přijdete o práci, tak jste úplně v háji, protože se sníží podpora v nezaměstnanosti. To je super, jako by v tomhle věku všechny firmy stály s otevřenou náručí a vy byste měli 10 nabídek na práci na každém prstu. Takže, jak říkám, pojďme se nestresovat a aspoň v rádiu si poslechněte to, co máte rádi. Posílejte mi vaše přání a zítra ve 12 si dáme další srdcovky. Do 13. hodiny do zpráv ještě třeba. Tohle, co vás taky postaví na nohy. A co se taky objevilo dneska jako srdcovka na přání. Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, tady na Hit Rádiu. Už za chvilku.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
12: když se to má podařit.
13: KFC ti zase nabízí víc.
14: MacBooky Neo,
13: iPhone 17,
14: laserové projektory,
13: sluchátka Apple Beats
14: a stovky dalších cen.
13: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
14: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
13: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ameriky v ústí, chrom a pořádný výkon.

0: tři si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8 390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David tady na solové dráze, ale prý se podle všeho vrací zpátky do Måneskin. Tak uvidíme. Je 12.59, před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem v ulici 5. května bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. A ještě jde osmička na 56. kilometru směrem od Prahy na Německo. Došlo k nehodě s únikem provozních kapalin, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
6: Babí léto.
5: Burčák.
6: Skvělé jídlo.
5: Víno.
6: Příjemná atmosféra.
5: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
6: Pohoda.
5: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září, Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
6: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
5: Generální partner je Centropol Energy.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Zálohování PET láhví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Po přechodu studené fronty se citelně ochladilo. Zítra bude ještě pršet hlavně na východě země. O víkendu se počasí postupně uklidní a místy se ukážejí více sluníčka. Odpolední teploty budou v sobotu i v neděli stoupat na 24 stupňů. Další déšť pak dorazí v noci na pondělí. No a komáři mohou přenášet infekční nemoci i teď na podzim. Cestovatelé by proto měli být opatrní, hlavně při cestách do jižní Evropy a Asie. Hrozí například západonilská horečka nebo horečka dengue. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.
8: Není důvod kvůli riziku nákazy rušit dovolenou nebo měnit cestovní plány. Je ale potřeba počítat s tím, že komár na jihu Evropy už nemusí být jen nepříjemným hmyzem, ale může přenášet i infekční onemocnění. Ochrana je přitom jednoduchá. Základem je vhodný repelent a důsledná ochrana před poštípáním, a to i během dne.
7: Důležité je také nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a chránit prostor, kde spíte. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Litoměřicích zítra odstartuje jubilejní v pořadí už 50. zahrada Čech. Tradiční veletrh pro všechny zahrádkáře, kutily, pěstitele i chalupáře potrvá od pátku až do středy a nabídne i několik koncertů. Dorazí třeba Michal David nebo Jiří Korn. Velkou novinkou bude projekt Nejkrásnější zahrada, kde studenti zahradnických škol představí svoje návrhy.
9: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na Ústecku čekáme dnes většinou oblačno až polojasno, na horách se můžou objevit ojediněle přehánky, no a teploty 18 až 21, na horách do 16 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je 13 hodin, posloucháte Hit Radio a ta 13 je docela symbolická, protože po 13 letech se Davis Cup vrací zpátky do Prahy, a to konkrétně tedy do O2 Areny. Budeme si povídat v této hodině o tenise, jaké máme šance, proti komu budeme hrát, kdo za nás nastoupí, a taky vám řeknu, jak se na Davis Cup můžete dostat úplně zadarmo. To všechno už za cca 10 minut, do té doby Tom Walker, Sonic nebo právě teď duet Eva Farna a Miraj Navrátil.
2: Hit Radio North Music.

Na Hitrádiu Tom Walker s písní Nech světla roužnutý. Rozsvícený, ano. Nech rozsvícený světla, děkuji, to je to správné slovo. Ačkoliv já bych teda teď radši trošku zasnul, protože je fakt, že jsem normálně zapomněl i češtinu, jak se mluví. Protože tady koukám na reklamu, kterou teď vytvořila herečka Sydney Sweeney. Ta propaguje sporty v nejvíc sexy reklamě v historii. A upřímně je to reklama, na kterou se nedívejte v mobilu v MHDčku, kde vám všichni koukají přes rameno. Asi ani radši doma na gauči, to pánové nedělejte, když tam s váma bude vaše paní. Já jsem taky rád, že jsem tady ve studiu teďko sám, když tady takhle na to koukám. Je to mazec, jo. Jak to říct hezky. Na té fotce by byly balony, i kdyby propagovala hokej, jo? Stojí to za to, doslova. Někomu doslova. Tak, ale teď jako proč, jo, o tom mluvím. Protože tady koukám, že Sydney Sweeney tady kromě jako všech sportů, možných, míčovej hlavně, tak propaguje i tenis. A na tenis my se tady na Hitrádiu těšíme, protože po 13 letech se vrací Davis Cup do O2 Areny. Hrajeme proti USA a Amici přivezou to nejlepší z nejužší světové špičky. Nebude to jednoduchý, ale loni jsme senzačně taky dokázali porazit, navíc u nich, a teď hrajeme doma. Když to vyjde, tak Česko pak míří na finálový turnaj mezi 8 nejlepších a vy u toho můžete být příští víkend taky a díky Hitrádiu zadarmo, protože zítra mezi 12 a 15 hodinou vám budu rozdávat lístky na Davis Cup. Vyhrát si je můžete v dokonalé desítce Hitrádia. Takže zítra je důležité, abyste poslouchali Hitrádio mezi 12 a 15 hodinou. Já vám budu držet palce. Nebude to nějak extra složitý, nebude to nějak extra náročný, ale možná i trošku, jako ve sportu obecně, toho štěstíčka budete trochu potřebovat. Teď Daša a Austin na Hitrádiu.

0: hrůzou.
1: Lukas Graham na Hit Radio a jeho velmi emotivní příběh o dospívání, o životě celkově. No, doporučuji, někdy si najděte překlad, až z toho trošku mrazí. Jmenuje se Seven Years, 7 let. Když nám bylo 7 let, tak jsme ještě mobilní telefony neměli, že jo? Dělali jsme úplně jiné věci, hráli jsme si úplně jinak, než si dneska hrajou 7leté děti, ale u těch mobilních telefonů tak ještě chvilku zůstanou, protože máte taky pocit, že když teďko telefonujete, takže prostě někdy máte dobrý signál, někdy máte špatný signál a většinou, když máte špatný signál a blbě slyšíte toho druhého na telefonu a podíváte se na displej, tak vidíte, že máte plný signál. Je to trošku začarovaný kruh, ale existuje na to jeden trik, jo, a ten vám řeknu za chvíli, jak zlepšit signál. A nic k tomu nebudete potřebovat. Žádný alobal, nic takovýho, jenom vaše ruce. Podrobnosti za chvíli, do té doby z hitu například Rehab a nebo... I love

0: Radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Ameriky vůz!

0: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
2: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.

chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: rozdělení snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Tak pojďme na to.
2: Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
2: Měštec.
1: A co tam je?
2: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
1: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týpem.

0: na konci.
1: Ty počkejte, mu se smát.
2: Já pořád hledám na mapě Hezmanův městec.
3: Já ještě jsem říkal Hezmanův měšec.
0: Je to Hezmanův městec.
1: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
0: Teďka už to jedno, Hezmanův měšec, já jsem odladil.
4: Vy snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hit Radio Rehab In My Head, je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář a teď vám dám radu k nezaplacení. Máte většině slabý signál, když telefonujete. Je tady tip, telefon vždycky je lepší držet v pravé ruce. Podle vědců z Dánska totiž mobilní telefony v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Může za to prý kompozice většiny přístrojů a umístění antény uvnitř, která počítá automaticky s praváky. Zajímavý, co? Přitom taková blbost. Další nespravedlnost pro vás, leváky, ale jsem zvědavý, jestli to teda opravdu funguje. Jo, tak až budete s někým telefonovat a bude vám vypadávat signál, zkuste to. I když vlastně, teď si říkám, lepší rada v dnešní době je v obráceně. Až budete s někým mluvit a už ho budete mít plný zuby, tak stačí vzít telefon do levé ruky, vypadne signál a vy máte klid. Yeah!

0: Praže Motýly, tak tímhle hitem odstartovali svůj poslední koncert ve Foru Kalín. Už je to 6 let. Si říkám, bylo by na čase se konečně vrátit. Kluci, chybíte nám, co? Tak šup, šup, šup. Chtělo by to nějaký comeback. Před 6 lety to mimochodem byla úplně jiná doba. Byty stály o polovinu méně než teď a jablíčkáři měli iPhone 12 SE. Dneska jsou byty za nesmysl a Apple včera představil vyklápěci iPhone 18, taky za nesmysl. Ta nejdražší verze je cirka za 90 tisíc korun. 90 tisíc, dali byste to za mobil? Asi ne, co? Ale někdo to dá. My si dáme hity takých nezaplacení ještě do 14. hodiny. Last Goodnight, Taylor Swift, anebo Rose a Bruno Mars. Už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Divadlo plné hvězd. Patrik Gergel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
4: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Dana Morávka.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
13: když se to má podařit.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D7 mezi 66. a 56. kilometrem směr na Prahu bude u Krajnice probíhat úklid a čištění vozovky. Ještě D8 mezi 42. a 48. kilometrem směr Německo probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: I'm Lenny Kravitz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. V neděli začne měsíc dobročinné závěti. Koalice za snadné dárcovství chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Lidé za loňský rok v závětích odkázali na dobročinnost desítky milionů korun. Mezinárodní den závětí připadá na 13. září a detaily najdeme na webu www.závětpomáhá.cz. Se začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek. Potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak se pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete děti dopravit či vyzvednout ze školy? To popisuje Adéla Janů, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
4: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
3: Nejčastěji se bourá kolem 3 hodiny odpoledne. Island příští únor předloží návrh zákona zakazující komerční lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat i filmových celebrit. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Kvůli nedostatku vody vydal vodoprávní úřad teplického magistrátu zákaz odběru povrchové vody z 13 říček a potoků na Teplicku. Opatření se týká třeba Bystřice, Krupského, Maršovského potoka i Modlanského. Zákaz se vztahuje na zalévání zahrad, hřišť i trávníků. Za porušení hrozí vysoká pokuta. Zákaz bude platit pravděpodobně do konce října.
6: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás zbaví.
5: Na severu Čech dnes čekáme většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou objevit ojediněle přehánky. Teploty 18 až 21, na horách to bude jen do 16 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
7: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio. Ty tady čtu, že Donald Trump prý řekl, že dá každému $5,000 za to, když jim dá hlas ve volbách. Ty tady teď hledám... Kam to můžu hodit? Kam to mám poslat? Je 10. září, do výplaty ještě necelý týden, to by se nám hodilo hodně. Takhle, dávat peníze voličům za jejich volební hlas. Je to správně nebo ne? I to by se vlastně dneska možná hodilo do našeho nepopulárního názoru. No, uvidíme, co na vás čeká v nepopulárním názoru. Dáme jeden hit a jdem na to.
1: Hit Radio North Music.

0: Cyrus na Hit Rádiu ve 14 hodin 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady jako každý čtvrtek ve 2 hodiny odpoledne, je tady nepopulární názor. Slibuju, nebude se to týkat politiky, vůbec nebudeme si tím kazit den, ale mám tady docela jako zajímavou věc, kterou jsem teď vyslechl u mých přátel, kteří se jako hodně rozhádali. Manželský pár, jsou spolu jako strašně dlouhou dobu a hodně, ale jakože hodně se rozhádali, kdy ona ho označila za alkoholika, jo. A teď tedy já se zkusím postavit na stranu toho mýho kamaráda a uvidím, co vy si o tom budete myslet. Tak schválně.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Jedno pivo denně k večeři, i když je to každý den, neznamená, že jsem závislý na alkoholu. Neznamená to, že jsem alkoholik. Co vy na to? To jsem teda zvědavý. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět, co si o tom myslíte. Na jaké jste straně? Každý čtvrtek ve 2 odpoledne si opravdu můžete na Hit Rádiu říct váš názor. A nikdo vám za něj, jak se říká, už neutrhne. Tak pojďte. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Maroon 5 na čtvrteční odpoledne.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je pravda, že když si dám jedno pivo denně k večeři, tak nejsem alkoholik, anebo naopak už mám nějaký problém. Tak to je nepopulární názor, který dneska jako řešíme. Otevřel jsem to tady kvůli tomu, že mý přátelé se doma jako fakt extrémně rozhádali, kdy on byl označený za alkoholika. A tak chci vědět váš názor, který vy posíláte na 777-937-777. A musím říct, že to je teda jako extrémně tenký led a zásadní téma, protože přece jen tady v Česku jsme národ pivařů. Tak co vy na to?
2: No ahoj Jarča, já si myslím, že jedno pivo jako národ pivařů prostě k večeři patří. Čauky.
0: Díky moc za zprávu. Další. Dobrý den, když si dáš jedno pivo k večeři, jestli jsi alkoholik, za mě ne, zdraví Fanny. Ahoj Jiříko, i když se mi to říká blbě, ale něco podobného řeším já momentálně doma. A jak jsem řekla mému muži, i pivo je alkohol a pít ho každý den prostě v pořádku podle mě opravdu není. Neříkám, každý si někdy musí vyhodit z kopejtka, možná se trošku opít, jasně, ale pít opravdu každý den, tak to by se podle mě nemělo. Takže si přikláním na stranu tady té kamarádky, že ano. Další zpráva. Bohužel alkoholik seš z vědeckého hlediska, ale já taky mám jednodenně po celodenním. Jasně. Další. Můj manžel pije denně 4 až 5 piv, někdy víc, a nepřijde si jako alkoholik. Tak jedno vem čert. Jasně. On si tak nepřijde, tak jako logicky. Další. Hele, je to tak. Střídmý. Sice střídmý, ale alkoholik. Zdraví Eva. Další hlasovka, jestli tady něco najdu.
3: Ahoj. Pokud by zůstalo opravdu u toho jednoho piva k večeři a pak už by to nepokračovalo, tak dobře, alkoholismus to asi nebude. Ale pokud pak večer, já nevím, 3x, 4x do týdne bude pokračovat v pití jakéhokoliv dalšího alkoholu, tak sorry, ale to už pak alkoholismus rozhodně je. Terka.
0: Díky, Terko. Ještě tady docela zajímavá zpráva a názor na to, že hele, udělejte test. Řekněte mu, že jeden den si to pivo nedává, nebo ať si to pivo nedává. A uvidíte, jestli se bude cukat nebo ne. Jo? Když to v pohodě zvládne, tak není. Když bude mít problém, tak je. Tak já věřím, že to jako zvládne. Já bych taky zvládnul, ale nechci.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
0: Ještě si dáme Coldplay, taky Kateřinu Marii Tichou, a pak to rozsekneme. Dejte vědět, co si o tom myslíte. 777-937-777. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky do nepopulárního názoru.

0: Zničená zem a Kateřina Marie Tichá. Posloucháte Hit Radio, za chviličku Eva Max.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jedno pivo denně k večeři ze mě nedělá alkoholika. Tak to je nepopulární názor pro dnešní den. Pojďme do finále. Těch zpráv je tady opravdu strašně moc. Díky za to, že píšete na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Mám tady ještě několik hlasovek. Vybírám jednu.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že za mě to alkoholik naprosto jednoznačně je. Je to alkoholik, protože dát si jedno pivo denně, to je strašný hřích. Myslím si, že potom je tak strašně opilej, že ani neví o světě. Takže za mě je to rozhodně alkoholik a měli by ho rozhodně i zavřít. Ne, jako ze srandy, jo? Každopádně si myslím, že jedno pivo denně, alkoholismus rozhodně není.
0: Díky za zprávu. No a ta druhá zpráva, kterou tady mám, kterou bych tu zavřel, tak to je od paní Marie a ta píše: dobrý den. Ano, je to alkoholik. Ne, pardon, to jsem nechtěl. Tady, ahoj, názor doktora. Tady, názor doktora je, že alkoholika nedělá množství, ale pravidelnost. A tím se nám ty váhy zase vrací zpátky, takže dnešní rezumé z toho je, že je to samozřejmě vždycky o úhlu pohledu, od toho, kdo se na to kouká, jak to někdo pije, a od toho, kdo to pije, to jako každopádně. A možná, že asi jako pravda, aby se nad tím člověk občas zamyslel a zkusil si to říct třeba trošku jinak. Když si každý den, třeba 20 let, každý den dáte cigaretu ke kávě, jste závislí na nikotinu? Odpověď je na vás.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz.

0: skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě v perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Felt na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Zítra ráno zase v 7 hodin a 10 minut se ozve zvonek v našem vysílání ve snídaní šampionů a to je ta chvíle, kdy vy máte otevřít dveře. Jo, to je důležitý, protože když otevřete dveře, může se stát, že my u těch dveří budeme stát a budeme mít v ruce minimálně 5000 korun v hotovosti pro vás. 5000 je ta minimální částka. Pokud nám nikdo neotevře do 30 vteřin, tak přihazujeme každý den tisícovku. Takhle vám dohromady rozdáme až 100 000, protože ten poslední pátek zářijový, tak tam nebudeme mít v ruce 5000, ale rovných 50 000 korun. Jak se můžete zapojit do hry, kdo pak to zvoní, tak to si dočtete na webu hitradio.cz. Dneska ráno tak to dobře dopadlo, dneska ráno bylo super, dneska jsme předali 7 000, no a tím pádem zítra začínáme od začátku, takže zítra pro vás máme rovného bůra. Takhle bůra před víkendem, why not, proč ne, super, držím palce. A je úplně jedno, jestli budete ráno namalované, nebo jestli budete v pyžamu, nebo jestli budete mít kolem sebe děti, kteří budou říkat, mami, my to nestihneme do školy. Prostě za těch 5000 to podle mě stojí. Kdo pak to zvoní na Hit Rádiu? Zítra ráno ve snídaní šampionů. Do té doby nás čeká ještě spoustu času. Kromě toho, dneska od 15 hodin, taky naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Drahá, drahá dámo, nedbajíc emocí.
3: Počkej, počkej, to je Sherry Sherry Lady.
2: No jasně, ale česky.
3: Je to není o třešních.
2: Ne, Sherry není o třešních.
3: Celý život žiju v omylu.
2: Tak jestli se chcete přesvědčit na vlastní kůži, vyhrajte si lístky do Třebíc, kam přijede hlas Modern Talking Thomas Anders.
4: Zlep

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč.

0: 3:45 odpoledne, za chviličku ještě David Guetta, taky One Man Show a Cizí zeď. Já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne. Děkuju moc za upřímné zprávy do nepopulárního názoru. Nebylo to dneska lehké téma, úplně na rovinu, ale myslím si, že je důležité otevírat i takováto témata v rádiu. Je to trochu kontrast proti středeční roletě dvojsmyslu, to je pravda. Mimochodem, když jsme u té zábavy, tak na Instagramu Hit Rádia už máme i video z vysílání, kdy jsme probírali nejšílenější výmluvy. Tak ta nejlepší a nejdrzejší výmluva už je na sockách, můžete se kouknout a klidně napište, co si o tom myslíte. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodovej zbytek dne, těším se na vás zase zítra v pravé poledne, pokud tedy dobelhám. Já teď letím na kapačky, není nad to mít vyhřezlou plotínku, jo? To je jako velká zábava, to vám povím. Takže se slzou v oku se teď zvednu ze židle a předám štafetu odpolední show. S nima je slza v oku taky zaručená. Tak se smějte.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, 3 sestry, Divokej Bill, Verona.

Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio. Hit Rádio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Inflace v srpnu zrychlila na 1,9%, uvedl to dnes Český statistický úřad. Zdražují hlavně pohonné hmoty, zatím je tlumí ale ceny potravin. Analytici upozornili, že efekt levnějších potravin se brzy vyčerpá. Na přelomu roku se může inflace dostat až ke 3%. Předsedové vlád středoevropských zemí z Vyšegrádské čtyřky se dnes v Bratislavě sejdou s irským kolegou Michaelem Martinem. Jeho země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Jednat budou třeba o příštím 7letém rozpočtu Evropské unie. Minimálně 20 lidí zahynulo při požáru nákladní lodi v čínském přístavu. Uvádí to místní státní média. Po dalších 5 lidech záchranáři pátrají. S celkem 42 lidí na palubě se 12 podařilo evakuovat. 5 dalších bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Jejich stav je stabilizovaný, píše o tom agentura AFP. No a basketbalistky Spojených států amerických postoupily do semifinále mistrovství světa po jasné výhře nad Maďarskem. Skóre bylo 108:56. V něm vítězky posledních 4 šampionátů nastoupí buď proti Austrálii nebo Španělsku.
2: Na severu Čech máme dneska většinou oblačnou oblohu, přehánky se čekají skutečně jenom ojedinělé, prakticky žádný, a na teploměrech 16 až 21. No a pátek by měl být prakticky úplně stejný. Oběd většinou oblačno až zataženo, bez přehánek a 18 až 21 stupňů.
0: Hit Radio North Music.
3: No a konečně nějaká ta dobrá zpráva, kamarádi, už je tady čtvrtek. Čtvrteční padla, respektive, takže už i ten předposlední den v práci máte rozhodně za sebou a s vámi až do 18 hodin Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský. Náš kolega Jirka Pelnář má chudák vyhřezlou plotínku, tak jsme ho poplácali po zádech, že to dá, a my přebíráme štafetu. Startujeme!

0: Skoro ve čtvrt na čtyři posloucháte čtvrteční hit Radio Nord Music. Odpolední show padla a tohle byli Robin Schulz do All We Got. Přejeme krásný odpoledne.
1: Přátelé, včera večer se to stalo. Včera večer totiž oficiálně odstartovalo hlasování do Českého slavíka 2026.
0: Takže se zase můžeme možná těšit na nějakou změnu a možná taky ne.
1: Uvidíme, to je samozřejmě na nás, komu dáme hlas. Hlasuje se klasicky na webu Českého slavíka, hlasuje se až do 15. listopadu a na konci, konkrétně 27. listopadu, se to pak všechno slavnostně vyhlásí. Ale jak to dopadne, to můžeme jenom tipovat, že jo?
0: Tak u skupiny roku, tam si myslím, že je to jasný, to jsou prostě vždycky Kabáti.
1: To je pravda.
0: Od nás teply, jste
1: prostě. Nevím, jak to kluci dělají, ale vlastně i když nic nedělají, zas to vyhraje. To je prostě zlatý slaví každý rok.
0: Ano, Kabát, loni druhý byli Činasky, třetí kapela Miraj. Mm. Tak uvidíme, třeba Mirajové by mohli povyskočit.
1: U zpěvaček bych řekl, že je taky velká pravděpodobnost, že se bude opakovat Eva Farna. To je prostě aktuální jednička, co si budeme povídat. Ta to tady válcuje, takže má našlápnuto i letos. Ale pozor, jestli loni zažil český slavík nějaký šok, tak to byla kategorie zpěvák.
0: Přesně. Asi to nikdo z nás nečekal, že by mohl kategorii zpěvák roku v českém slavíkovi vyhrát zrovna Václav Neut Bárta.
1: To byl velký překvapení. Velký překvapení.
0: To jo.
1: Takže se vlastně ani nedivím, že Marek Stracín letos udělal Letnou.
0: On protože, si to potřeboval pojistit, že jo?
1: Jestli každý, kdo si koupil vstupenku na Letnou, dá Markovi hlas, tak by měl dostat nějakých 70 tisíc hlasů.
0: No.
1: Kolik dostal loni Vašek Neut Bárta hlasů do slavíka?
0: Hele, Vašek dostal 55 necelých, no 55 tisíc, tak to by jako mohlo.
1: Tak to má Mára v kategorii zpěvák v kapse. Hele, možná absolutního slavíka má v kapse.
0: Ty vady, možná absolutního, protože loni absolutní slavicí byla Eva Farna s počtem 71 tisíc hlasů.
1: Jenže počkej,
0: ona měla
1: Farna letos dělala tři Edeny. No. To je kolik? To je 90 tisíc fanoušků.
0: Ty blaho, to je zase.
1: Marku zase druhej.
0: Tak to snad ne. Každopádně Miraje, těm budeme taky držet pěstí a ty si dáme právě teď.

0: Tohle byla Leony, Don't Worry na Hit Radio North Music. Máme 15 hodin, 20 minut a s vámi čtvrteční Padla. Ahoj.
1: Přátelé, teď zavřete oči a jenom si představujte, jak jste na fantastickém mejdanu. Máte v ruce skleničku vína a nad váma se ozývá Sherry, Sherry Lady. Tak to je přesně to, co vám teďka nabízíme a to, co můžete vyhrát.
0: Legendy v Třebívlicích, to je úžasný vlastně koncertní seriál, který nám pokračuje i tímhle víkendem. Už pozítří, v sobotu, ve vinařství Johanové v Třebívlicích a přivítáme hlas Model Talking Tomase Anderse.
1: A nebude to jenom o tomhle koncertě, samozřejmě, bude to doslova do písmene 80kový odpoledne, který doplní třeba legendární DJ Martin Hrdinka, taky baviči Petr Švancera, Miloš Pokorný, Luděk Zelenka a k tomu fantastický jídlo, výborný pití. Prostě akce pro celou rodinu, na kterou dáváme právě teď do placu dvě vstupenky gratis.
0: Stačí nám napsat na náš WhatsApp 37 39 958 zprávu ve tvaru já, protože kdo jiný chce vyhrát tyhle dva lístky, že?
1: Já.
0: Já taky.
1: Každý, kdo chce vyhrát, napíše já a pošle to na 37 39 958. Uvidíme, koho počítač dneska vylosuje a komu za chvilku zavoláme.

0: teda tohle bylo Rostomiloučky, Christina Perry, Jar of Hearts a Hit Radio North Music.
1: No a my jdeme soutěžit, přátelé, legendy v Třebílicích a dva lístky na tuhle sobotu, kde vystoupí hlas Model Talking Thomas Anders. Tak kdo je dneska na telefonu? Halo, halo?
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, celý den. Koho zdravíme?
2: Já jsem v šoku.
1: A já jsem Kamil.
2: No, Iveta.
0: Iveta v šoku. Odkud jsi, Ivet?
2: Já jsem z Jirkova a jinak teďko pracovní ještě z Chomutova.
0: Mm-hmm. Jirkov, Chomutov, takže tam je tvůj rajon dneska odpoledne.
2: Ano, ano.
1: A už máš po práci, Ivet?
2: Ne, ještě tady něco dodělávám, ale už byl končit, no.
1: Už se na to vyprdni.
0: Přesně.
1: Jo, zítra je taky den a hlavně teď se musíš pekelně soustředit, protože my pro tebe máme tři legendární tvrzení. A pokud dokážeš poznat, který jsou pravdivý a který lživý, tak vyhraješ dva lístky právě na legendy v Třebívlicích tuhle sobotu. Seš připravená?
2: No, moc ne, ale jo. Jo, tak.
1: Bereme to jako souhlas. Jasně. A jdeme soutěžit.
2: Já jsem prostě furt v šoku, Ježíši Kriste.
0: Ale Ivet, tak snad nebudeš v šoku z následujících tvrzení. Tři tvrzení stačí říct, jestli je to pravda, anebo ne. První tvrzení. Duo Model Talking vzniklo v 80. letech. Je to pravda nebo mýtus?
2: Je to pravda.
0: Je to pravda.
1: Je to pravda, ano. Ofiko se říká 1984, ale kluci se prej znali už od roku 83. Nicméně 80. léta, ano. To jsou máš první bod.
0: Výborně. Mhm. Tak pojďme na další tvrzení. Thomas Anders zaplatil za jednu svou faninku noc v hotelu. Je to pravda nebo mýtus?
2: Za svou faninku v hotelu, že by platil. Mm-hmm.
0: No.
1: Co myslíš?
2: Tomu nevěřím.
1: Myslíš, že je to lež?
2: Já bych řekla, že to je lež.
1: Ivet, a je to pravda. Představ si, že je to pravda. Ne, že by spolu měli nějaký techtle mechtle, ale představ si, že Thomas Anders má takový faninky, že jedna Maďarka za ním vyrazila právě až z Maďarska a vydala se úplně ze všech peněz jenom, aby ho viděla. Takže on, když se to dozvěděl, tak ji normálně zaplatil ze svého hotel a domluvil se s ambasádou, aby se zas mohla vrátit domů. Takovej je frajer.
2: To je frajer, no. To bych jako nevěřila.
1: Tak to je jedna správná a jedna špatná. Máme pro tebe ještě jedno tvrzení a když ho uhodneš, splnila si podmínky soutěže a dva lístky jsou tvý, takže teď se pekelně soustřeď na poslední legendární hlášku.
0: Já jsem normálně úplně napjatá, jak kšandy. Tak pojďme na poslední. Název skupiny Model Talking znamená v překladu modrý tanky.
1: Je to pravda nebo lež, Ivet? Modern Talking. Může to znamenat v překladu modrý tanky?
2: Ne.
1: A to je správná odpověď!
2: Ježiši Kriste.
1: Ale bacha, byl to chyták, protože Model Talking jsme vždycky v mládí říkali modrý tanky.
2: No právě, jo. Proto já to říkám. Teď jsem byla úplně taková jako zaražená, říkám takhle se tím, ale říkalo.
1: Jo, říkalo, ale víš co, to je naše počeštěný samozřejmě Model Talking.

0: překladu znamená jako moderní komunikace. Oni chtěli dělat tu moderní hudbu a moderně nám ukazovat, co je teďka in. Takže modrý tanky, to je jenom český výmysl.
1: To bylo jenom pro nás, přesně. Ivet, ale ty si to naprosto s přehledem zvládla, minimálně teda i tu poslední, takže...
2: No já jsem úplně nadšená, já jsem v šoku, furt jsem v šoku, já to nemůžeme pobrat.
0: Tak snad se do soboty probereš, holka.
1: Jako budeš musel?
2: No určitě, určitě. Já to mám teď jako takový malý dárek, já mám dneska narozeniny.
1: Nekecej.
0: To je krásný. No tak Ačet ti zaspívá.
2: To je velký dárek, žádný malý, to je veliký dárek.
1: Iveta, my pro tebe máme ještě větší. Já budu zpívat. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Ivetko. Hodně štěstí, zdraví.
0: Tak to jediný si letos nepřála, viď?
2: Ne, jste úžasný, moc krát děkuji.
0: Nemáš za to, nejhorší už máš za sebou a teď už tě čekají jenom samý krásný věci.
1: Vymyslet porádní i parádní outfit a v sobotu si to prostě užít.
0: Ivet, ty se hezky a v sobotu v Třebívlicích, ahoj!
2: Ahoj a děkuju moc, děkuju.
1: Rád se stalo.

0: Ed Sheeran, který nalezl svůj starý telefon Old Phone, jeho mega hit na Hit Radio North Music ve 3:15. Hezké odpoledne.
1: A taky Ed Sheeran, který se rozhodl, že dožene dětství. Mm-hmm. Tomu říkám krásná povinnost.
0: Jak dohnal dětství?
1: Ed Sheeran je totiž konečně bohatý a tak si údajně konečně kupuje všechny hračky, které jako dítě miloval, ale nikdy je nemohl mít, protože jo, na ně prostě neměli peníze.
0: Ježiš, to je skvělý.
1: To je nádhera. To je takže prej má plný pokoj plyšáků, má taky dodávku želvy ninja, kterou si vždycky přál, a hlavně kam šlápneš, tam je kostička Lega, protože Ed Sheeran miluje Lego a furt a všude ho skládá.
0: Takže u Sheeranu doma se nechceš úplně procházet.
1: Ne, úplně ne, jako úplně ne. A úplně mu to závidím, teda jo, musím říct. Máš taky nějakou jako dětskou hračku, kterou si vždycky chtěla a nikdy si ji neměla?
0: Jako to bych asi mohla vyprávět, ale spíš mě napadá, můj přítel mi tenkrát, když jsme se spolu seznámili, tak mi vyprávil o tom, že ježiš, já jsem si vždycky strašně přál mít autíčko na ovládání, na dálkové ovládání. A já jsem mu to koupila k našim prvním společným Vánocům. A doteďka s ním jezdí.
1: Jak malé Jarda, víš?
0: Přesně, přesně. A to jsou přesně ty dětské radosti, které vlastně i byť v dospělosti si prostě nejvíc jako užiješ.
1: Já ho úplně chápu, úplně taky chápu. Do dneška mám nesplněný sen, šlapací autíčko.
0: Šlapací autíčko?
1: Za nás to byl hit, jako to byla novinka a na celém sídlišti ho měl jeden jediný kluk a nikomu ho nechtěl půjčit, jo. Takže on vždycky šlapal a celý sídliště běželo za ním a půjč nám to, neboj tla. Nikomu to nikdy nepůjčil. Tak jsme mu vypustili gumy.
2: Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Beautiful Things, charismatický hlas na Hit Radio North Music, 15 hodin a 52 minut.
1: Přátelé, je mezi váma někdo, kdo maká jenom 4 dny v týdnu? Jestli ano, tak mu právě začíná víkend. Ten se má.
0: Teď jsem chtěla říct, ale nikdo se nehlásí.
1: Nikdo se nehlásí, ale pozor, prej se tenhle trend čím dál tím víc rozšiřuje, takže šťastlivci, co makají jenom 4 dny v týdnu, těm dneska začíná víkend a tady u nás na Hit Radio North Music ho odstartujeme legendárníma peckama.
0: Tohle se vysloveně o ten víkend říká, o ten prodloužený, co?
1: Nohy na stole. A šalalalala, zítra už nemusím.
0: Venga Boys a nebo Robbie Williams třeba.
1: Příprava na víkendovou party.
0: Přesně tak. No jestli to máte rádi tak jako po staru. Ve finále máme opravdu všechno. Osmdesátky, devadesátky, přelom milénia. To je čtvrteční Hit Radio Classic od 18 hodin.
1: No a my, co budeme makat i zítra, to už dáme, přátelé. A hlavně k tomu navrch po těchto starých peckách jedna novinka.
0: Ano, pojďme si dát novou Evu Farnovou. Neříkej, co má se stát. Jsme Hit Radio.

0: Krásný duet Pink a Willow, Cover Me in Sunshine, a s vámi Hit Radio Not Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 35. a 5. kilometr ve směru do Ústí nad Labem. Tady stojí porouchaný kamion, dejte tam bacha. Na průjezdu Ústím v Přístavní ulici na křižovatce s Novým Světem došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Tady je blokovaný jeden jízdní pruh a na místě záchranné složky, takže i tady opatrně. A stále ještě pozor taky na Lounsku mezi Žadcem a Holedčí, kde bouralo osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři, takže počítejte, že projedete s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová. A začínáme rovnou nemilou zprávou pro všechny milovníky vína. Hroznů bude letos totiž o 30% méně. Může za to sucho. Vyplývá to z prvních odhadů svazu vinařů. Lokálně se ale propad liší. Škody bez započtení ušlého zisku mohou dosáhnout až 500 000 000 korun. Vinobraní, jehož hlavní část začala už minulý týden, bude letos zřejmě velmi rychlá. Všechny odrůdy totiž dozrávají téměř současně. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve svém složeném stavu velikost cestovního pasu. Španělská policie vyslala posily k ostrovům u marockého pobřeží. Policie nasadila v oblasti, která není daleko od španělského města Melilla, svou hlídkovou loď. Napsala o tom dnes agentura EFE. Podle vládních úřadů vyslání lodě umožní zvýšit dohled nad vodami u španělského města. No a brankář Alison Becker z Liverpoolu dostal pokutu 8 000 liber. To je asi 226 tisíc korun. Po srpnové remíze 2-2 s Nottinghamem v Premier League totiž kopnul do elektronické tabule pro střídání. A to se nedělá. Informovala o tom anglická fotbalová asociace.
3: Slyšela jsi to, jo?
0: A to se nedělá.
3: Ty tady furt kopeš do koše, to se taky nedělá. No a do počasí snad kopnout nemusíme, protože ještě to docela jde. Sice se to mračí, ale přátelé, déšť se neočekává a dneska na teploměrech 16 až 21. Pátek pak bude hodně podobný, opět většinou oblačno, opět většinou bez deště a opět do 21 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No tak pojďme do toho pátku de facto skočit rovnejma nohama, do toho krásného víkendu. Máme 2 minutky po 16:00.
3: Do jakého pátku?
0: No jakože už jenom pár hodin, je tady pátek?
3: Jo, tak. Jsem úplně zmatený, kdy vysíláme. No já tak skáčem.
0: Já už jsem napřed, hop.
3: Skáčem a s náma Bon Jovi a It's My Life.

0: Posloucháte Hit Radio Nord Music, tohle byla kapela Jelen, Touha a pláč a určitě to byly slzy štěstí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Takhle. Ono to dneska ráno opravdu vypadalo na pláč. Dělali jste to neskutečně dramatický, ale přátelé, nakonec toho byl smích, protože nakonec se vám podařilo vyhrát v soutěži Kdo pak to zvoní prašule.
3: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
4: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
3: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
5: Ne.
4: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
3: A co když se registrovali?
4: Jo, vlastně nejsem
3: vede. Pozor.
4: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
3: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
4: Pavlína.
3: Vyhráváte 7 000 korun.
5: Gratulujeme.
4: Jo, moc děkuji.
5: Potěšíte takhle před
4: nádherný ráno.
3: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
4: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
3: No tak to je bomba.
5: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Rádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
4: Děkujeme.
2: Žež to byl nervák, jsem úplně spocený.
0: Do poslední vteřinky nás posluchačka Pája vysloveně jako napínala, ale nakonec otevřela dveře, dobře to dopadlo.
2: A vy jste díky ní vlastně slyšeli naprosto jednoduchý pravidla téhle soutěže. Stačí se zaregistrovat na našem webu www.hitradio.cz a pak už jenom čekat, až v 7 hodin a 10 minut ráno zazvoníme v našem vysílání. Vaším úkolem je podívat se za vaše dveře a když tam budeme stát, tak ty prašule, co držíme v ruce, budou vaše.
0: Přesně. A tím, že Pája dneska ráno vyhrála, tak my se vracíme zpátky na start a zítra může třeba právě za vašimi dveřmi čekat 5 000 korun.
2: A to není všechno. Poslední den soutěže 25. září dáváme do placu 50 000 korun. Takže přátelé, fofrem se registrovat www.hitradionordmusic.cz.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Klárka na Hit Radio North Music, Alex Warren a Fever Dream, 16 hodin a 17 minut. A je to hodně povedená věc. Teda.
1: Klobouk dolů, tohle se mi fakt jako líbí. A je to vlastně další důkaz, jak jsou sociální sítě silný, protože tenhle hit daleko dřív zabodoval na sociálních sítích, než vlastně v rozhlasovém éteru.
0: Přesně, on si totiž Alex Warren se svojí ženou tohle pouštěli v autě, jako jednu z těch prvních nahrávek, a přesně sdíleli to na sociálních sítích. Alexovo žena teda k tomu i napsala takový vtipný popisek, že Alex Warren určitě už nenapíše nic tak úspěšného, jako byl ten jeho předchozí hit Ordinary. A samozřejmě vlna zájmu, že jo?
1: No jasně.
0: A je to prostě...
1: Tak to se pleteš, holčičko, my ti dokážeme, že tohle bude ještě lepší. A všem se to líbí a všichni to chtějí a proto vám to samozřejmě hrajeme. Prostě sociální sítě, to je síla dnešní doby. Proto i Káťa Haplová naspívala svoji písničku na sociální sítě, zatím ji tady nehrajeme, ale pokud se vám bude líbit, tak ji samozřejmě nasadíme taky. Jmenuje se Holka modro oka.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nafrněná vpadla na Hit Radio Not Music. Káťa s Kamilem vám přeju krásný čtvrteční odpoledne.
1: Já už jsem dneska taky nafrněná, protože kamarádi, já jsem čuchla k rybařině, doslova do písmen.
0: Do čeho jsi šlápla?
1: Takhle, předně musím říct, že já jsem totální jelito, pro mě jsou všechny ryby kapr, jo, to je jasný.
0: Až takovýhle jelito.
1: Až takovýhle jelito. A já jsem k tomu dneska přišla opravdu jak slepej k houslím, jak se říká. Já mám kamaráda z Krupky, on je kameraman a občas mě tak jako využívá na nějaký svoje reportáže, občas mu s tím jako vypomůžu, nějaký hlasový doprovod a podobně. A teď mě uvrtel prostě do rybářských závodů, abych mu okomentovala rybářský závod, který se konají na Kateřině, to je jako rybník u nás u Teplic, u Modlan. A tak já jsem se na to těšila, víš, říkám, a tak tam budou kluci v maskáčovým a co mě víc jako může potkat, že jo, ty bláho, to jsem netušila, co to je normálně za vědu, rybařina.
0: No já si myslím, že to má nějaký svoje pravidla, předpisy, informace a ty o tom víš prd.
1: Ale úplný prd, už jenom jako ta příprava, jo, když jsme tam dneska jeli s tím kameramanem, s Jiříkem, jak jsem říkala, tak prostě kamarád, zkušený rybář k tomu všemu a sedíme v autě, jedeme na tu Kateřinu a on se mě ptá, tak co, jak seš připravená? Říkám, ale jsem ready. Dobře, zeptej se jich prosím tě na taktiku. Říkám, jaká taktika, prosím tě, tak dám prut do vody, ne? Odevřu si pivo, sednu si a čekám. Čekám, co bude. A ona mě tak jako koukala, říká, no dobře. Hlavně pak se těch kluků prosím tě taky zeptej, na co chytaj. Říkám, jak na co chytaj? Na prut, ne? Tak to už jako přibrzdil.
0: Na prut. Pane bože, jestli nás poslouchají rybáři, právě přeladili.
1: Asi jo, jako co jinýho, nejsem odborník, ale jako chytá se podle mě na prut, ne? Ty ryby.
0: Určitě, určitě.
1: No a které jako Jirka už to nevydržel, zastavil, chvilku se odmlčel a říká, ne tak jako jestli snad kobru nebo raketu. Říkám, ty vole, co to mele?
0: Tak to taky nevím.
1: Vůbec mu nerozumím, prostě to jsou nějaký techniky zakrmovací. Jako po dnešku já jsem chytrá fakt jak rádio, jo.

0: je na 5 čtvrteční hit Radio North Music. A taky Calvin Harris, Rihanna, This is what you came for. S vámi Padla, Káťa a Kamil, hezký odpoledne.
1: Přátelé, zítra jdeme na váhu. Zítra už se tomu nevyhneme, zítra si nás vezmou do parády pěkně změřit tuk, pěkně změřit pas, pěkně změřit tlak. Zkrátka dobře, zítra se koná velký prádlo.
0: Velký prádlo, ale je to samozřejmě pro dobro věci. Rozjeďte srdce být 2026, nestraťte ani jeden tep. Protože 29. září je Světový den srdce a u nás v České republice podle údajů Českého statistického úřadu právě nejčastěji umíráme na onemocnění srdíčka. Takže to jsou veškerá ta rizika pro srdíčko, vysoký krevní tlak, nadváha, obezita.
1: Právě proto se konají tyhle speciální akce, aby jsme se o sobě dozvěděli, jak katastrofálně na tom jsme.
0: Ve finále, ano.
1: A začali jsme s tím něco dělat. Takže prosím vás, zítra, konkrétně v obchodním centru Forum Ústí nad Labem od 11 až do 19, tahle akce, kde vám skutečně změřej tlak, změřej skladbu těla, změřej obvod pasu, taky s váma prokonzultujou jídelníček, doporučej, co bychom měli dělat, jak bychom se měli hejbat. Zkrátka dobře, zítra z téhle akce odejdete jako úplně nový člověk.
0: Ale úplně. Ono to chce vždycky změnit myšlení, že jo? Ono to začíná v té hlavě a my všichni to víme, ale když vám to opravdu řeknou odborníci, co máte dělat, tak možná bychom si to už mohli vzít doslova do písmene k tomu srdíčku.
1: Akci připravil spolek Zastavme nadváhu a obezitu. Nad akcí převzali záštitu lékařské kapacity z oboru kardiologie interního lékařství a za podporu děkujeme i České lékařské společnosti Compectonometry.
0: Přesně tak. Takže zítra v obchodním centru Forum Ústí nad Labem, tam se dozvíte, jak na tom jste.
1: A dneska večer poslední bramburky.
2: Hit Radio. Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlase.

0: Hned teď nechte všeho, co děláte, jděte si odpípnout a upalujte domů z práce. 4:45, pryč s vámi čtvrteční hit Radio Nord Music a taky kapela Krištof.
1: A hned teď naval ovladačku od televize, protože po roce hraje dneska český fotbalový klub opět Ligu mistrů.
0: Ale, takže já ti předávám žezlo, počkej, kde je ten ovladač? Tady ten?
1: Ty seš hodná, to jako u vás doma takhle funguje, jo?
0: No jasně.
1: Já jsem se totiž na to zrovna chtěl zeptat, to je fakt velká sportovní sláva, když český fotbalový klub si zahraje tu nejprestižnější soutěž na světě, tedy Ligu mistrů, dneska večer o 9:00 Slávě proti Racingu Lens, a říkal jsem si, v kolika domácnostech bude dneska boj, protože chlapi tohle po roce zase chtějí vidět. Mm. Ale že by ženský takhle dobrovolně odezdávali ovladačky, to jsem ještě neviděl.
0: Tak já vím, že od vás bude tak minimálně hodinu a půl klid, takže jsem spokojená.
1: A jak vy vlastně trávíte ten čas, co my koukáme na fotbal? To já jsem se vlastně doma ani nikdy nezeptal. Co jsi dělala tu hodinu a půl?
0: Nic. Vůbec nic.
1: A kvůli tomu nám pak vyčítáte ten fotbal?

0: Tohle je hodně příjemná nostalgická chvíle. Sophie B. Hawkins, Right Beside You. 17 hodin a čtvrteční hit Radio North Music. Hezké odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Teplicích na Masaryčce u křižovatky s ulicí 14. října. Máme tady aktuálně nehodu dvou osobních aut. Na místě už je policie, takže dejte tady bacha. A ještě připomínám další nehodu na Litoměřicku před Terezínem směrem z Dolánek nad Ohří. Tady bourala dvě osobní auta, takže s opatrností projedete alespoň Kyvadlově. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
8: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zimanová. Dnes si připomínáme Světový den prevence sebevražd. Ten zároveň upozorňuje na to, jak důležité je o tomto citlivém tématu otevřeně a ohleduplně mluvit. Odborníci připomínají, že pomoci může už obyčejné naslouchání a všímavost k lidem, kteří prochází těžkým obdobím. Obrátit se můžeme na linku první psychické pomoci na čísle 116 123. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za více než 44 korun. Za naftu dáme naopak skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se ale k tomu zatím nechystá. Ve východní Francii přišel po rekordních vedrech prudký teplotní zlom. Zatímco v úterý teploty přesahovaly 35 stupňů a padaly zářijové rekordy, po přechodu studené fronty klesla maxima místy až o 20 stupňů. Výrazné ochlazení zasáhlo také Alpy, kde ve vyšších polohách napadlo kolem 20 cm sněhu. V Londýně za velkého zájmu veřejnosti začala výstava známé tapiserie z Baue. 70-metrové dílo zachycuje bitvu u Hastingu z roku 1066. Ta patří k zásadním událostem anglických dějin. Tapiserie je v Britském muzeu vystavena ve speciální vitríně. Vstupenky jsou kvůli velkému zájmu beznadějně vyprodané.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
10: Ale dobrý den, sluníčko se na nás taky přišlo dneska podívat.
0: Nakonec jo?
10: Tak přátelé, jste šedi, aspoň k večeru vykukujou sluneční paprsky a na teploměrech 16 až 21 stupňů Celsia. Jinak počítejte s tím, že pátek bude prakticky stejný jako dnešek, to znamená opět většinou oblačná obloha, opět by nemělo pršet a opět 18 až 21 stupňů Celsia.
6: Hit Radio North Music.
0: A opět máme 5 minut po 5. hodině a opět se vrháme do poslední hodinky naší odpolední show Padla, tentokrát je čtvrteční. Káťa a Kamil na značkách a 60 minut před náma.
10: No a co si v té poslední hodince dáme, tak přátelé, na úvod Linkin Park, ty jsme ale dlouho nehráli.
0: Ale dlouho.
10: A hned potom vám prozradíme, kde všude to o víkendu žije na severu Čech. Hit

0: Za pár minut čtvrt na šest. Čtvrteční hit Radio Nord Music je s vámi, taky Disturb the Sound of Silence. Káťa a Kamil, přeji krásné odpoledne.
1: Přátelé, jestli tenhle víkend zůstane sedět někdo doma, tak tomu nerozumím.
0: Já taky ne, protože jestli se toho někdy událo víc na severu Čech, to snad ani nejde. Tenhle víkend bude jako pekelně nabitej akcema.
1: Troufám si říct, že severní Čechy zažijou tenhle víkend rekord. A my tady pár těch akcí, na který se fakt vyplatí zajít, dáme do placu.
0: Rozhodně. Celý týden dostáváte od nás vstupenky na Legendy v Třebívlicích. Už pozítří vystoupí ve vinařství Johanve Thomas Anders, hlas Model Talking. Takže poslední dvojice vstupenek taky ještě zítra. Navíc vás pozvu na slavnosti do Krupky, kde bude i moje maličkost. V pátek a v sobotu na městském stadionu vystoupí třeba Macman, Milan Peroutka, jeho Perutě, nebo Žlutej pes. No a hudební doprovod nebo hudební pozvánka ještě do třetice. Dvoudenní Ejchuchu Tralala si můžeme užít taky v Mostě na mostecké slavnosti. Tady se na podí představí Miraj, Mikolas, Lunatic Holky nebo Legenda Fun Factory. Jako tohle je neuvěřitelný výběr.
1: A to pořád nekončí. Protože od zítřka startuje vlastně jubilejní 50. ročník zahrady Čech v Litoměřicích.
0: Přesně tak.
1: To je neuvěřitelný, jakou to má tradici, jak to letí, už je to 50 let, přátelé. No a i tentokrát budeme moct zajít pro hrábě, brambory, anebo cokoliv, co se vám hodí. A co se mi na tom líbí nejvíc, že vždycky, když skončí zahrada Čech, tak následuje zahrada všech.
0: Ano. To je strašně hezká akce, takový opravdu jako alternativní jarmark soběstačnosti. Zahrada všech v Litoměřicích, to je super.
1: Takže kdo chce, může vyrazit na zahradu Čech, kdo si chce počkat, ať vyrazí na zahradu všech, a kdo má zájem, tak hnedka vedle má sousedka spoustu psů, tam je zase zahrada blech.

0: tohle vždycky stojí za to. Ray Dalton, Blood Running na Hit Radio North Music. 17 hodin a 20 minutek s vámi Káťa a Kamil, odpolední show padla.
1: Čtvrt na šest, zdravíme všechny za volant. Vy všichni, co už máte dávno padla, ale ještě vás čeká ta poslední povinnost dne koupit něco dobrýho.
0: Oh.
1: Tak nám tam prosím vás něco nechte.
0: My bychom rádi, my totiž končíme až v 6, tak jako aby na nás taky něco zbylo.
1: Ještě taky aspoň... se ti to stává.
0: No to si píš,
1: že jako odsaď vody jedeme, já přijdu do krámu a tam už jsou jenom takový ty prázdný košíky, ve kterým bejvalo čerstvý pečivo.
0: Ano, že u nás dubí už není ani cibule takhle večer, víš. To už prostě...
1: Takhle, u vás dubí už není ani otevřeno.
0: Tím bych začala. No.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
11: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
10: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
12: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
13: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
14: Tradice, která zakořenila.
15: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
14: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
15: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
14: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
15: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Minutu po půl šestý, čtvrteční Hit Radio Nord Music je s vámi, taky Shaboozy Bar Song. Přejeme hezký odpoledne.
1: Upřímně se divím, že ještě furt můžeme říkat jenom Shaboozy a že nemusíme dodávat Shaboozy Trump.
0: Bo Trumpuzy.
1: Nebo Trumpuzy, ano. Přátelé,
0: pravda, no?
1: Taky jste to zaznamenali, ten Donald Trump se fakt zbláznil. On ještě dokud prezidentuje, tak všechno, co existuje, přejmenuje. Ať už na americký, anebo trumpovský.
0: Jo, jo, jo. Naposled jsem zaregistrovala akorát jezero, Ontarijské jezero, které už je americké jezero.
1: Už je to ofiko, jo?
0: Už je to ofiko, i Google mapy, už tam jako nenajdeš Ontarijské jezero, ale opravdu americké jezero. Na Češ teda reagovala trošku Kanada tím, že tam vytyčili prej ceduly Ontarijské jezero teď a navždy.
1: To je hezký. Já zas viděl všechny ty možný instituty, který přejmenoval samozřejmě na instituty Donalda Trumpa.
0: Ano,
1: že jo? Pak
0: ano.
1: On to teda zakázali, tak ty písmena zas museli sundavat. Ale jako normálně mi to připomíná tu pohádku, jak ono se to jmenovalo s tím Egonem.
0: Princezna
1: a půl království.
0: Ježíš, Egonoval ho.
1: Ano, Jakub Prachař, král Egon. Hele, přijedeš do jeho království, napravo vidíte Egonovu lhotu, nalevo Egonova lhota a pokud pojedete rovně, dostanete se do Egonovy lhoty.
0: To je úplně to přesný, Ježíši Maria.
1: Hold America, no, tak chce být, mimochodem, my máme vlastně taky v Čechách Lom Amerika.
0: Lom Amerika.
1: Že jo? A to taky nařídil Trump.
0: Asi jo.

0: Guetta, tedy Swim Stones and I, Gone, Gone, Gone na Hit Radio Nord Music.
1: Krásně jsi to řekla. Tak nastartuj.
0: Už?
1: Už. Nestačí, že už byste odjížděli domů, ale tenhle zvuk je strašně důležitý.
0: Protože tenhle zvuk vám může už zítra vyhrát poslední cenu v naší dopolední show LSD u Lucky s Danem. A zítra soutěžíme o 3000 korun
1: do Globusu. To je partner parádní akce, která se chystá taky tenhle víkend, konkrétně v sobotu 12. září. Jmenuje se Ameriky v Ústí a na ústeckém letišti budeme skutečně celý den obdivovat Ameriku. Ať už americký auta, ty starý, ty nový, americký motorky, ale taky vojenskou techniku, americký dobroty, americký pití, amerického Elvise. Prostě tam bude americký úplně všechno. A proto vám ještě navrch přidáváme od partnera akce 3000 do Globusu.
0: Takže zítra nezapomeňte ladit naší LSD Lucku s Danem mezi 9. a 12. hodinou, abyste si nenechali nic ujít. Hlavně teda tuhle parádní cenu a navrch teda Ameriky v Ústí.
1: Ovšem, musíte počkat, až ve vysílání zase někdo nastartuje.
0: Je to tak dobrý.
1: Hodně štěstí.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam,
1: mňam. Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Mega hit We Pray. S vámi čtvrteční hit Radio North Music a za chvilku už 18. hodina, takže nejvyšší čas se rozloučit.
1: My vám mega děkujeme za to dnešní odpoledne, nejenom, že jste poslouchali, ale že jste opět vysílali s náma. A už teď se těšíme zítra ve 3 odpoledne opět na značkách. Tak se mějte krásně. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči stále pozor v Teplicích na Masaryčce, u křižovatky s ulicí 14. října. Máme tady nehodu dvou osobních aut, na místě už je policie. A bouralo se taky před Terezínem směrem z Dolánek nad Ohří, tady projedete Kyvadlově. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o očkování proti chřipce se za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni podstoupilo na 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Nově by mohli očkovat všichni lékaři i stomatologové nebo proškolení lékárníci. Návrh v pondělí projedná vláda. Zálohování PET lahví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Historické budovy v Česku často dostávají nové využití. Například v Kolíně se do opraveného Kmochova domu nastěhovaly dvě dětské skupiny s hudebním zaměřením a základní umělecká škola. Proč město čekalo na rekonstrukci delší dobu, vysvětlí starosta Michal Kašpar.
3: My jsme ten dům koupili v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
2: Dětské skupiny budou využívat přízemí a první patro učebny základní umělecké školy vznikly v podkroví. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu a levný opravdu není.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Kraje dnešní noci oblačno, od jihu postupně zataženo a kráno, na jihu a jihovýchodě dokonce místy slabé přehánky nebo déšť. Ranní teploty 14 až 10 na severu a na západě Čech kolem 8 stupňů. No a v pátek zataženo v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během odpoledne ubývání srážek i mraku. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě pouze 12 až 16.
5: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová. Od nejnovějších iPhoneů pojďme radši zpátky do minulosti. To máte úplně zadarmo. To nejlepší z 80., 90. a milénia už je opět tady. No a začneme fantastickou Joan Osborne.

Tak co, zavrtěli jste se. Irene Cara a Flashdance, What a Feeling. Posloucháte Hit Radio. 10 minut po 6. hodině, hezký večer. Zásadní zpráva. Protože pojďme si říct, že obchody teďkon se nám snaží vnutit co nejvíc proteinu. Jo, protein je trendy. V pořádku. Samozřejmě bílkoviny jsou důležitý, ale zároveň to znamená, že na všech je teď napsaný protein. Jo, protože jakmile je to na tom napsané, tak si to spousta lidí koupí. Prosím vás, další značka s tím přichází. Tam by to teda údajně mělo být o tom, aby i to, když si chcete zahřešit, tak aby to bylo v pohodě. Jo, Doritos, takový ty chipsy. Vydali takové dojemné prohlášení o tom, že se všem omlouvají. Omlouvají se všem, kteří museli prostě si kupovat něco, co není tak špatný. Jo, museli trpět tím, že není žádná pořádná proteinová mňamka. Oni to teď údajně změní, opravdu vydávají dvě proteinové příchutě Doritos. Já jsem zvědavá, kolik lidí kolem mě, kteří cvičejí, přijdou s tím, že hele, teď mám nový proteinový chipsy, protože to ty lidi dělají, jo, jako fakt to dělají, tak pokud patříte mezi ně, což je naprosto v pořádku, ano, bude nový proteinový řešení. Takže, jupi? Jo, pojďme se radovat, je to super. No a z čeho se můžete radovat taky? To jsou další hity. Právě teď totiž Top Loader a Dancing in the Moonlight. Tak jdem na to.

George Michael za námi v éteru Hitrádia. Krásný večer vám všem, 6:45. Výborná věc tohle. Na to nás samozřejmě čeká po celý večer. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia, jako každý večer po 6. Za chviličku si dáme velkolepou romantiku. Jo, takže pokud jste třeba doma s partnerem nebo naopak se chystáte na randíčko, tohle je ideální. No jo, Bryan Adams to umí. K tomu Michael Jackson nebo Anastasia, tak buďte s námi.

0: s recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Michael Jackson a Man in the Mirror. Posloucháte Hit Radio. Mám pro vás naprosto fantastický tip, jo, abyste byli šťastnější. No protože údajně lidi, kteří chodí do práce pěšky, jsou

o dost šťastnější než ti, co ne. Jo. Cesta do práce pěšky snižuje stres a navíc vám pomůže mentálně se na ten celý den, co před vámi leží, líp připravit. Blbý to je, pokud to do práce máte třeba 150 kilometrů, tam je to takový jako kontraproduktivní, jo. Ale jinak to dává smysl. Neplatíte za benzín, jo. Nemusíte stát nikde v koloně, jo. Posloucháte ptáčky a když jdete dostatečně pomalu, tak navíc můžete přijít pozdě. Hele, za mě naprosto geniální. Vyzkoušejte.

Nena a 99 Luftballons v éteru Hitrádia. Já vždycky těším na to, až tohle budu moct vyslovit. Ano, je to fantastický slovo. Každopádně, dámy a pánové, hezký večer. 6:45, čtvrtek. Předpokládám, že už taky odpočítáváte do víkendu. Blíží se to, přísahám. A taky se blíží song, u kterého spousta lidí zkouší, jak dobře ho zná tím, že se snaží udělat takovej ten legendární úder na bicí, co tam je. Možná už tušíte, možná ne, je to tohle, prosím vás. Až na pár bubeníků to skoro nikdo netrefí. Ale zaspívat si společně s Whitney můžete. Už za chvilku.

0: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
1: Vinilovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 6-7. Více na www.yamaha-unl.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Krásný večer přeju, dál si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Další hodinu startuje.

This is your night. Ember v éteru Hit Rádia, hezký večer. A mimochodem, všímáte si, že zvířata jsou teď velmi dobrodružného rázu? Tu máte želvu, která uteče z domu, což samo o sobě zní bizarně. Včera liška, která se vloupala do britského parlamentu. A teď prosím vás, tady máme ovci, která se rozhodla nastoupit na černo do autobusu. Normálně bez lístku, jo? Nevídaný. Každopádně ano, zaměstnanci dopravní společnosti v jednom německém městečku a prostě v jednom z autobusů, v depu teda, objevili živou ovci. Zaplať pánbu, že byla živá, samozřejmě, jo. Byl to samozřejmě pro obě strany trochu šok, jo, ovce z toho byla lehce neklidná. Uklidnili ji, zavolali policii, ta zavolala majitele, takže jako dobrý to bylo. No a navíc ještě ovečce dopřáli zážitek, protože musel ten autobus vyjet z té garáže, tak to rovnou vzali přes myčku. Jo, dopravní podnik upozornil, že ovce samozřejmě zůstala kompletně suchá, nic se jí nestalo, což jsme moc rádi, tak jenom... Když to tak slyšíte, co ty zvířata provádějí, možná je čas na nějaké dobrodružství. Nechám vás to promyslet, víkend před námi. No a teď už taky Klimi Fisher a Love Changes.

0: Krásný večer vám všem. Společně opět cestujeme časem, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Navíc, hele, už je čtvrtek večer. Víkend je doslova za rohem, jo? Stačí si dostatečně držet pěsti a to už zvládnem. S úsměvem a s těmi nejlepšími songy. Do uší už za chvilku. Dona Lois, taky Genesis nebo Linkin Park. Tak buďte s námi.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Hill

to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio. Jak jste na tom se signálem na telefonu teď? Takhle, pokud máte, a stává se to častěji, slabý signál, tak je tu jeden tip, což mě to samotnou překvapilo, že telefon je vždycky lepší držet v pravé ruce. Dokonce se na to zaměřili vědci z Dánska a údajně mobily v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Údajně je to kompozice většiny přístrojů, místní antény, všechno to počítá z praváky, jo. Hele, zajímavá věc, můžete zkusit ten rozdíl, no a případně, kdybyste měli

měli telefonát s někým, s kým jste třeba nechtěli moc mluvit, tak to nenápadně tipněte a potom řekněte, ale ne, promiň, mě to vypadlo, páč jsem se tě přehodil na levý ucho. Geniální, ne? Hele, to je absolutně neprůstřelný. Tak držím pěsti, ať se z toho hezky vykecáte a další hity tady. Venga Boys, šalalalala.

The Power of Love. Frankie Goes to Hollywood, posloucháte Hit Radio. Krásný čtvrteční večer vám všem. Doufám, že máte hezký den za sebou, jo, že jste zvládli i to ochlazení, přece jenom je to docela skok, tak doufám, že jste v pohodě, jo, už je na čase malinko vrstvit, ale to nevadí, aspoň můžeme zase odložit hubnutí do plavek a to je přece jenom příjemné. Do uší už navíc za chvilku tahle legendární pecka Joan Jett a Black Hearts I Love Rock and Roll, k tomu třeba The Calling.

0: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
4: Zahrada Čech!
2: zahradačech.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
7: Babí léto.
6: Burčák.
7: Skvělé jídlo.
6: Víno.
7: Příjemná atmosféra.
6: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
7: Pohoda.
6: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
7: Více na legendy v Třebívlicích.cz.
6: Generální partner je Centropol Energy.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.

Jennifer Lopez a Let's Get Loud. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer. Představte si, že přijdete ke svému autu a u vašeho auta stojí jakýsi naháč, drží vaše auto za kliku a kýve se. Toť vše. Jo, asi by vás to lehce vykolejilo, že jo? Tohle se teď, prosím vás, totiž stalo pracovníkům správy a údržby silnic na Tachovsku. Oni se vrátili po svačině k autu, měli odstavené auto a tam byl takovýhle naháč, jo, prostě se tam kýval u toho auta tak jako zajímavě. No takhle, pojďme si říct, jasně byly v tom nějaký podpůrný látky, jo, čistý to určitě nebylo, ale hele, jak kdyby se vám to nikdy nestalo, no. Asi nestalo, co? Tak budem doufat, že ani nestane. Jo?

Justin Bláček zapíská Buty v éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám přeju, díky, že večer trávíte společně s námi. Dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku třeba Boyzone, legendární, Technotronic, no a taky třeba... taky třeba U2 a jejich Pride. Tak si to nenechte ujít.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

a Love Me For A Reason, posloucháte Hit Radio. A hele jo, teď nastražte uši, tohle je naprosto zásadní věc. Podle studií, údajně, ženy utrácejí o 30% víc, když jsou ve vztahu. Aha, aha, pánové, dámy, teď klidně přiznejte, ale podle mě jo, já si úplně pamatuju, když jsem byla zrovna ve vztahu, tak vždycky jo, koupím ti pivo, jasně, no jo, tak ať je v ledničce něco, že jo, dobrýho, to je strašný, to je, no opravdu, ale dává to smysl, schválně, jo, jasně, pokud druhá věc, si neutrácíte peníze toho chlapa, to je samozřejmě ještě lepší varianta, co si budeme povídat, ale jinak ano, tak jenom pánové, abyste si toho dostatečně vážili, jo. Že prostě vlastně za to, že nemáme žádný peníze, můžete vy. Je mi to líto, ale myslím, že už jste si zvykli na to, že je všechno vaše vina, že jo? To je dobře, tak jo. Další hity, Anastasia právě teď, úplně zadáčo.

Vanesou Mille Vanille posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, krásný čtvrtek, díky, že i dneska jste cestovali časem společně se mnou. A za chvilku na vás čekají samozřejmě ještě další hity, jo. Lucie Bílá, Zpíváš mi requiem, nádherná věc. Taky MGMT a Kids a taky tohle. To určitě znáte, Slate a My Oh My. Už za chvilku, mějte se krásně a ahoj.

0: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
1: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
0: A co já?
1: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.

0: Bydlení je pro Prahu naprosto zásadní téma. Byty jsou drahé, je jich málo, něco postavit v okolí je kvůli administrativě dlouhé a nákladné. Do zlepšení situace se chce vložit i Evropská unie. Podle europoslankyně Kláry Dostálové je podpora nových bytů v metropoli možná důležitější než v menších regionech, říká europoslankyně Klára Dostálová.
1: Doposud jsme pořád měli, že se podporujou, nesmí se podporovat Praha, protože má prostě hodně procent podílu na HDP, ta už je někde přes 200%, ale my právě potřebujeme ta velká města. On ten paradox není, že není bydlení na malých městech nebo na venkově. Tam s tím bydlením zase takový problém v České republice není. Ale největší problém mají samozřejmě velká krajská města a tam je potřeba prostě umožnit právě těm samosprávám, aby si sáhli i na ty evropské fondy a pomohli zejména pro ty startovací byty, pro mladé, dostupné bydlení z nás střední třída a tak dále.
0: Pomoci chce v Praze komise hlavně střední třídě nebo studentům.
1: Pro nás bylo důležitý právě ta podpora té střední třídy. To znamená, že doposud jsme měli podporu sociálního bydlení, ale pro nás je zcela zásadní podpora právě té střední třídy, to říkáme tomu dostupné bydlení. Evropská komise se zaměřuje i na podporu bydlení mladých, na studenty, například studentské koleje, protože každý je mu jasný, že když studenti prostě v těch velkých městech, třeba u nás v České republice, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, tam, kde jsou univerzity, tak samozřejmě zabírají spoustu míst na trhu s bydlením, protože nejsou studentské koleje, tak i na to se bude zaměřovat.
0: I díky tomu by v Praze v příštích 20 letech mohlo vyrůst až 350 tisíc bytů. Pomůže tomu územní plán, říká náměstek primátora Prahy Petr Hlaváček.
2: Ten projektovaný horizont je zhruba do toho roku 2050, kam v těch demografických průzkumech nebo v materiále můžeme jakoby dosáhnout. Ale osobně si myslím, že to město zdaleka nebude takhle vystavěno, že to je na delší časový horizont.
0: V Praze vzniknou i nové bytové oblasti, třeba v Bubnech.
2: V těch vlastních Bubnech by mělo vzniknout asi 11 000 bytů, ale má to být multifunkční čtvrť, kde budou i školské zařízení, i živej parter a předpokládáme, že tam bude pracovat nějakých podobných 25 000 lidí, kteří budou bydlet v těch bytech. Čili skutečně smyslem není vytvořit jako sídliště pro přespání, ale živou městskou čtvrť.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a taky mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: se s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

splním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepřátel.